Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Evropa 2. 8.
1: Cože chceš přidat do fotky? Kočku? Jak nám pomáhá s vařením? Tak já zadám prompt asistentovi fotografií. No ještě, že mám Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten umí s fotkama divy. A radši si hned zapnu privacy display, ať nikdo jiný nevidí, co tu vyrábím za umění. A to jsem chtěl původně točit stylový noční videa s nightography. Chceš, aby tohle uměl i tvůj mobil? Nakupuj na Samsung.cz.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
0: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
0: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: Miley Cyrus, Dreamy Zone, doufám, že jste dobře spinkali a dobře vstáváte, protože 6.01 Evropa 2, Lucka Hněvkovská zprávy.
1: Ano, na to je potřeba se dobře vyspat, hezké ráno. Miliony lidí na severní polokouli večer vyhlíželi k obloze a sledovali zatmění slunce. Úplné bylo vidět na Islandu, v Grónsku a na severu Ruska. Na dalších místech polokoule bylo možné pozorovat zatmění částečné. To bylo výrazně viditelné i v Česku, kde byly pro pozorování skvělé podmínky. To též platí i pro roje Persej, které vrcholily v noci na dnešek. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady. Loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu se lidé mohou zapojit ve 13 hodin. Podle úřadů by bylo ideální, kdyby jich bylo asi 40 tisíc. Právě taková by totiž mohla být účast uživatelů e-dokladu při říjnových volbách. A míříme do regionu.
2: Jihočeský kraj zavedl dvě autobusové linky do příhraničních oblastí v Rakousku a Německu. Propojují trasy z Českého Krumlova do rakouského Bad Leonfoldenu a z Vimperku do Německa.

0: 1. července. Katka Podrazká, Evropa 2.
1: Dnes odstartuje v Praze 18. ročník cyklistické Czech Tour. Největší domácí etapový závod se poprvé uskuteční jako podnik druhé nejvyšší kategorie. Během 4 dnů nabídne nejtěžší trasu v historii s celkovým převýšením téměř 10 000 metrů a délkou 650 kilometrů. Vítěz bude známý po dojezdu na pustevny.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu vyšetřují na D1 z Polska na Ostravu. Na 369. kilometru před sjezdem na Vrbici se srazila dvě osobní auta. Provoz je zatím plynulý a místem projedete bez držení. A pozor na porouchaný kamion na D1 směrem na Brno na 167. kilometru před sjezdem na 9 křížů.
2: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Máme opět chladné ráno, ale přes den bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě území na 22 až 26. Tolik zprávy, začíná Ráno Evropy 2 s Katkou Haškovou.
3: No a my si dneska samozřejmě ty včerejší úkazy rozebereme, řeknu vám, co jsem viděla a taky vám budu hrát skvělou hudbu, jako třeba hymnu fotbalu.
2: Evropa 2.

0: Hot Girl Bummer, krásné dobré ráno, Evropě 2. Je 6 hodin 16 minut, 13. srpna, svátek slaví všechny Aleny, no a Česko včera naprosto pohltila aktivita jménem sledování nebe. Měli jsme tady částečné nebo skoro úplné zatmění slunce a taky roje Perseid. Viděli jste zatmění? Já se přiznám, já jsem to nějak nezvládla. Já jsem neměla ta sklíčka, disketu jsem pomůžit nemohla, tu jsem taky stejně neměla. A když jsem si představila, že bych vyráběla tu krabici, tak to by nemuselo dopadnout dobře. A já si říkám, že to nevadí, že já jsem zatmění slunce viděla v tom roce 99 a asi mi to možná i stačilo. Ale každopádně, musela jsem se nad sebou zamyslet, protože moje kamarádka Janička dneska ráno napsala, zatmění slunce jsme neviděli, ale jestli máte možnost chvíli pozorovat nebe, tak to padání hvězd je úplně úchvatné. A já říkám, že jsem si mohla něco přát. No, ale mám dobrou zprávu pro vás, pro všechny, kteří jste to tak trošku zazdili, protože šanci máme i dnes. Ty Perseidy jsou stále kolem maxima a nejvíce vyplatí prý dívat od pozdního večera až do rána. Jako, no, takhle. Já jsem dneska ráno cestou do Evropy 2 se dívala, jestli někde nějaká hvězda nepadá, ale to nespadla. Ale dneska se to pokusím napravit. Takže, jestli jste to prošvihli, máme dneska opravný termín a zítra na výmluvy typu, jestli jsem to dneska nějak nezvládla, prostor nebude. A hlavně si nezapomeňte něco přát. A já si přeju, aby jste měli krásné ráno s Evropou 2.
1: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Všechno, co potřebujete nale...
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
5: Cože chceš přidat do fotky? Kočku? Jak nám pomáhá s vařením? Tak já zadám prompt asistentovi fotografií. No ještě, že mám Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten umí s fotkama divy. A radši si hned zapnu privacy display, ať nikdo jiný nevidí, co tu vyrábím za umění. A to jsem chtěl původně točit stylový noční videa s nightography. Chceš, aby tohle uměl i tvůj mobil? Nakupuj na Samsung.cz.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
6: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
6: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
7: Voda už prostě nestačí.
8: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Ráno Evropy 2 navštívila i Lenny, samozřejmě ne osobně, nebo bohužel ne osobně, ale se svou písní Home. No, ale já tady osobně jsem a ještě se na chvíli zastavím u toho zatmění slunce, protože pokud stejně jako já máte takový ranní zlozvyk, že hned po probuzení berete mobil a říkáte si, Ježíši Kriste, co se stalo, u čeho jsem to nebyla, co všechno jsem prospala, tak samozřejmě mám mobil teď plný slunce, respektive absence slunce. No, ale zatímco jako celý internet, nebo aspoň ta moje výseč, se tím jako baví a všichni byli hrozně zvídaví a říkali si, Ježíš, kde to budeme sledovat a jak to budeme sledovat, tak třeba dřív tomu tak vůbec nebylo. Viděli jste, že naši předci se toho báli. Jo, ale tak na druhou stranu představte si, že neznáte astronomii, nemáte žádné aplikace, které vám dopředu oznámí, že ve středu večer bude zatmění a najednou vám uprostřed dne začne mizet slunce. Zatmění se proto vykládalo naprosto logicky jako špatné znamení. Mohlo věštit válku, smrt panovníka, epidemii anebo, a to je vůbec nejhorší, boží hněv. V různých kulturách se objevovala dokonce i představa, že slunce někdo nebo něco požírá. Takže žádná romantika, spíš také jako velmi nepříjemné zpravodajství z nebes. Dokonce mám tady konkrétní příklad přímo z českých dějin. 7. června 1415 nastalo výrazné zatmění slunce, které zaznamenaly i dobové prameny z Prahy. Bylo takové šero, že se při bohoslužbách muselo svítit a kronikář Vavřinec z Březové ho později spojoval s osudem Jana Husa, který byl necelý měsíc na to 6. července upálen v Kostnici. No, kolem zatmění samozřejmě vznikla spousta pověr, lidi se báli, že během něj může být zkažená voda nebo jídlo a zvláštní ochranná pravidla platila pro těhotné ženy a taky neobvyklé chování zvířat podporovalo pocit, že se děje něco fakt hodně špatného. No, takže buďme v klidu, žijeme v roce 2026 a včera bylo naší jedinou starostí to, kde sehnat disketu, případně co to sakra ta disketa vlastně je. Evropa 2.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
7: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
8: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
9: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
6: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
10: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
6: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
11: To je moje show.
6: Dej taky follow E2CZ.
12: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
6: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
13: Vždycky to byla moje show.
14: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
6: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
15: A můžu ještě něco říct?
16: No, povídej.
15: To nejlepší rádio na světě.
16: Adame.
6: Bez generace E2 by to nešlo.
17: Děkuji vám.
6: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
18: Xindl X chystá na Prague Open Air velký narozeninový koncert. S kapelou, speciálními hosty a filmovými projekcemi. Přijďte si užít jedinečný letní koncert ve stínu kaštanů. Xindl X. Úterý 18. srpna. Rýkrovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
19: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
6: Držíme ti flek i v Jindřichově Hradci. Evropa 2. 105,5.

0: Ahoj, ahoj, a taky dobré ráno. Posloucháte Evropu 2 a já zdravím všechny praváky, leváky i ty, kterým je to jedno. By the way, všimli jste si někdy, že svět je trochu jako postavený proti levákům, jo, nůžky, otvíráky, školní lavice, jo, počítačové myši vždycky vpravo. Chudáci někteří kolegové, jeden kolega, ahoj koťáku, s tím má problém, jo? Prostě většina věcí automaticky počítá s pravákem. Přitom leváci tvoří zhruba desetinu populace. No a tak jsem si o nich našla pár zajímavých věcí, abych vám to čtvrteční ráno trošičku zpříjemnila. Takže za prvé leváctví není naučený zvyk, jo, je to normálně geneticky, ty lidi za to nemůžou. Oni se tak prostě narodili, jo, ale není to tak, že by existoval jeden gen pro leváctví, jo, dokonce jednovaječná dvojčata můžou mít každý tu dominantní ruku jinou. Muži jsou leváci častěji než ženy. No, levák Bob třeba, to byl typický levák. Rozdíl ale není nějak velký, ale ve studiích se to opakovaně objevuje. Dřív se děti z leváctví přeučovaly. Ještě ve 20. století bylo běžné nutit leváky psát pravou. Představte si, kdyby vás teďka někdo nutil psát levou. My jsme takhle byli na dovolený a hráli jsme badminton. A tak nás, a mě začala strašně bolet ta pravá ruka a tak mě napadlo. A říkám, hej, pojďme hrát levou. A manžel říká, no tak jo. A teď jsme to zkusili, protože se říká, že když začnete používat tu nedominantní ruku, tak děláte strašně moc pro vaše propojení v mozku a vlastně děláte úplně nejvíc pro vaše longevity, jo. Hráli jsme to teda jak dva chromí lidé. Občas to vypadalo, jak kdybychom šermovali kouzelnickou hůlkou ze světa Harryho Pottera, protože prostě ta ručička na to nebyla zvyklá. Ale měli jsme pocit, že jsme nikdy neudělali nic tak dobrého pro naše leváctví. No, každopádně ve sportu může být leváctví výhoda, hlavně tam, kde stojíte proti soupeři, že jo, třeba v tenise, v boxu. Jo, prostě praváci jsou zvyklí na praváky, no a nenu levák, jo, takže to vás může samozřejmě překvapit. Tak existují lidi, kteří zvládají obě ruce a jmenují se ambidextři. Zní to něco jak z jurského světa, ale ne, to jsou prostě obojetní lidé, no. A proč to všechno říkám? No, protože dneska mají svátek právě leváci. 13. srpna je Mezinárodní den leváků, tak leváci, ahoj. A chtěla jsem říct, že teď ukončím ten vstup levou rukou, ale to bych nezvládla. Respekt všem, posloucháte Evropu 2.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikok řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
6: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
7: Piggy, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně pláznivý samolepky.
8: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maslo.
7: Já miluju samolepky, rybiček.
8: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
7: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
8: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
7: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
3: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
7: Juchu!
6: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Tam se občas není čemu zasmát.
6: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
6: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
11: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: La la la, dobré ráno, posloucháte Ráno Evropy 2, bylo 7 hodin, Lucka Hněvkovská vedle mě a zprávy tady.
1: Pěkné ráno. Okresní soud v Ústí nad Labem dnes vynese rozsudek v případu podvodu, kterého se podle obžaloby dopustili dva bývalí místostarostové Lovosic, Miroslav Závada a Vladimíra Nováková. Podle obžaloby Závada jako manažer krajské majetkové zařizoval Novákové zakázky na fiktivní práce za 100 000 korun měsíčně. Pokud míříte k moři přes Německo, tak počítejte, že i v neděli můžou být silnice plné kamionů. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích totiž pozastavilo už 12 ze 16 německých spolkových zemí. Je mezi nimi i Bavorsko, které sousedí s Českem. K opatření, které potrvá nejméně do konce srpna, přistoupí

0: Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví. Tak dej follow E2.cz a bav se. Evropa 2. Jak je venku?
1: Od rána slunečno, také přes den bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě území naměří maximálně 26. Ze zpráv je to vše. Hezké ráno s Evropou 2 a teď už opět i s Katkou Haškovou.
2: No a v následující hodince si budeme povídat třeba o lekání, nebo taky o tom, jak jsem včera uvařila skvělé jídlo.
0: Evropa 2.

0: What I Like to You, David Guetta, Cedric Gervais a Chris Willis. Posloucháte Ráno, Evropy 2. Dobré ráno. Lekli jste se. já se totiž strašně lekám. Já se lekám tak, že se občas lekne i člověk, který mě původně vylekal. Já vůbec na mě nemusí někdo dělat bav. Mně prostě úplně stačí, že jdu po ulici, někdo přede mnou zakopne a já jo, a hned se takhle leknu. Jako chodit se mnou do kina je taky zážitek. Ale já jsem vlastně pátrala po tom lekání, kde se to bere. A ono to má docela zajímavé vysvětlení. Protože to leknutí je vlastně jedna z nejrychlejších obranných reakcí našeho těla, kterou máme. Spouští to hlavně samozřejmě něco nálého nebo nečekaného. Prostě prudký zvuk nebo pohyb, nebo právě člověk, který najednou jako zakopne nebo zavrávorá. To tělo totiž reaguje dřív, než náš mozek si stihne rozumně vysvětlit. Jo, jako říkají, co se stalo, a tělo už se dávno leklo. Takže třeba automaticky mrkneme, zatnou se svaly kolem krku, ramen, zrychlí se tep a organismus je naprosto perfektně připravený na nebezpečí. A důležitá věc, leknutí není totéž co strach. Vy se můžete, že jo, leknout strašně něčeho, čeho se vůbec nebojíte. Jako já se jako nebojím lidí některých, ale můžu se jich leknout, když zakopnou. Prostě můj mozek zahledne prudký pohyb a řekne pozor a prostě moje pusa k tomu přidá zvukový efekt. Navíc ten lekací reflex je důležitý, to je základní obraná reakce, takže to prostě nemůžete jen tak jako vypnout proti své vůli. Prý se na to dá zvyknout, já si to nemyslím, ale dejme tomu. A i ta intenzita lekání se může měnit, když jsme unavení ve stresu, tak je to prostě horší. A mimochodem moje hlasité, které může vylekat dalšího člověka, tak může dokonce prý spustit nekonečný řetězec lekání. No a do toho bych se radši nepouštěla. Mimochodem lekací reflex máme už jako miminka. Se nevěděli, že ne, no. Takže jenom jedna věc, jestli se taky lekáte všeho jako já, tak nejste strašpitlové. Prostě jenom máte takový, řekněme, citlivější osobní bezpečnostní systém. No a ten můj má navíc sirénu, stane se. Hezký den, hezké ráno, Evropa 2.
1: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
2: Já miluju víkendy na Evropě 2.
1: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
3: To není náhoda.
1: Dance extravaganza, music chart, brzda, soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
2: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: Když levně, tak Tesco.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Cože chceš přidat do fotky? Kočku? Jak nám pomáhá s vařením? Tak já zadám prompt asistentovi fotografií. No ještě, že mám Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten umí s fotkama divy. A radši si hned zapnu privacy display, ať nikdo jiný nevidí, co tu vyrábím za umění. A to jsem chtěl původně točit stylový noční videa s nightography. Chceš, aby tohle uměl i tvůj mobil? Nakupuj na Samsung.cz.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
7: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
8: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
7: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
9: Voda už prostě nestačí.
10: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
11: Nyní z Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
12: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
13: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
14: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
15: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
16: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
17: Myslím, že to bude za C. Gumák.
16: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
18: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
19: Datart pořádá Maxi výprodej.
20: Cože? Maxi výprodej?
19: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
20: Tak to je další level.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
22: Ahoj kamarádi, právě vychází Sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové Sluníčko, právě v prodeji.
23: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.

0: Nell Horan, Little More Time, Evropa 2, dobré ráno, máme tady čtvrtek, 7:30 a já už teď vám dám tip k obědu nebo k večeři. Protože kdo by nemiloval těstoviny a kdo by nevyužil takhle času féteru Evropy 2, aby se nepochválil, jak skvělou večeři včera udělal. Ano, já jsem včera vařila a já jsem měla chuť na těstoviny. Já miluji těstoviny a myslím, že na tom se shodnu se spoustou z vás a prostě karbonára je prostě nebeský tuk v puse. A člověk nemůže jíst pořád jenom guančále a žloutky, nedej bože smetanu, jo, prosím vás, smetana do karbonáry nepatří, ale o tom tenhle vstup není. A já jsem si říkala, že bych chtěla udělat nějaký dobrý krémový těstoviny, ale aby měly ideálně dost bílkovin, protože nám všichni říkají, že máme jíst hodně bílkovin a taky nějakou zeleninu, ale zároveň jsem nechtěla nějaké takové jako jídlo ze zdravé výživy. No a tak jsem vzala cuketu, papriku, šedé čátka, cibuli, česnek, to všechno upekla a pak jsem to rozmixovala cottage sýrem a ještě s troškou rikoty a s bílýma fazolema, no mé z plechovky, propláchlé bílé fazole, které té omáčce dodali takovou krásnou krémovitou strukturu a texturu a prostě bylo to strašně dobrý. Bylo to tak dobrý, že to jedl i muž, já jsem tomu ještě přidala pěkně špenátek a když protein, tak pořádný, tak ještě uzeného lososa. Tak. A to je taková jako pro mě, možná i pro vás připomínka toho, že zdravé jídlo nemusí znamenat prostě kuře, rýži a smutnou brokolici v krabičce, jo? Jako klidně si pak na ty těstoviny můžete dát samozřejmě parmazánek, jo? A udělat si tu krásnou, nádhernou, krémovou omáčku a přitom je tam tolik zeleniny, že vám to doplní zeleninové potřeby na skoro celý den. A chuťové buňky si vůbec nevšimnou, že je něco zdravého. Takže tak. Protože život je příliš krátký na to, abychom nejedli pastu. Ale pravděpodobně taky příliš dlouhý na to, abychom jedli jenom guančále a žloutky. Tak dobrou chuť, pokud právě snídáte a až budete vařit, tak si na mě vzpomeňte a taky třeba na Evropu 2.
1: Někdy stačí pár... Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
5: Mami, víš, co je tohle? Wii U.
6: Sanitka?
5: Ano.
6: A víš, kdy sanitka houká?
5: Když nikomu jede na pomoc.
6: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
7: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
8: Čekají vás záchranářské speciály,
7: moderní sanitky,
8: ukázky první pomoci
7: a program pro celou rodinu.
8: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
7: Vstup zdarma.
8: Více na praha.eu.
9: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
10: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
9: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
11: A je, to jsou tyhle ty věci.
9: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
11: Pořádný chlap potřebuje pořádné auto. Ford Ranger Raptor máme skladem a ihned k odběru. Výkonný benzínový 3-litrový V6 nebo poslední legendární 2-litrový diesel. Už od 1 750 000 korun, včetně DPH. Úvěr i operativní leasing zařídíme na míru. Auto Winkler Písek. Tam Fordy prostě umí. A z Prahy jste u nás za chvilku. Více na autowinkler.cz.
9: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
12: David Koller míří na Prague Open Air. V Holešovickém areálu 7 oslaví 20 let své kapely a kromě svých největších hitů zahraje i nové skladby z připravovaného EP Nebudem se bát. David Koller. Středa 19. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
13: Piggy mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
14: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
13: Já miluju samolepky, rybiček.
14: Hustý číslo, soutěž s klapkovou patrolou.
13: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
14: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
13: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
15: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
13: Juchu!

0: Tak to byla německá partička Klok Klok Doria na Evropě 2. Krásné dobré ráno, jak se vám stává takhle při čtvrtku? Alenky, už vám někdo popřál? Všechno nejlepší, milé Alenky. No, pojďme se podívat na něco trošku negativního. Slyšeli jste někdy o termínu negativity bias? To je sklon věnovat větší pozornost negativním věcem. Což jako z evolučního hlediska je vlastně docela v pořádku, protože je dobrý všimnout si nebezpečí. Jo, než byste řekli, je, tamhle je krásná květinka, no a zatím vás něco sežere. Protože ty negativní věci často zachytíme v rychleji. A je to na jednu stranu dobře. No ale pak je to taková ta společenská část. A sice, že kritiku často vnímáme jako informaci, kterou je potřeba sdělit. Pochvalu jako něco, co si můžeme jenom myslet. Jo, když je obsluha skvělá, tak si v hlavě řeknete, jo, to bylo dobrý. No, nebo ideálně, takhle by to přece mělo být pořád. Ale když čekáme 40 minut, no tak to řekneme nahlas, že teda tolik času my nemáme na to, abychom tady čekali, než oni začnou pracovat, chápete? A navíc u pochvaly často začneme zbytečně přemýšlet, nebude to trapný, nebude si myslet, že se vtírám. Jo, není divný pochválit cizímu člověku kabát. Jakoby, jak kdy záleží, jo? A to je jedno. Přitom u té kritiky nás to málo kdy napadne. Nebude divný, když mu teď řeknu, že se chová jako idiot. A zajímavé je, že dobré věci rychle začneme považovat za standard. Jo, že když kolega odvádí skvělou práci každý den, no tak to je normální. A když něco pokazí, tak prosím tě, co se s tebou dneska děje? A přitom je paradox, že tu pochvalu všichni slyšíme rádi. Takže logicky nám musí dojít, že když ji budeme víc říkat, tak třeba se lidi inspirujou a taky ji budou víc říkat nám. No, ještě mě zaujala jako jedna věc, jak ty negativní informace na nás mají často větší dopad než ty stejně silné pozitivní informace. Jo, že třeba někdo mi po stand-upu řekne, jo, to bylo asi skvělá, bylo to vtipný, mělo to energii, ale ten konec, ten byl takový slabší. A já jdu domů a říkám, takže ten konec. Jo, já můžu dostat 10 pochval a jednu kritiku a stejně mi v hlavě zůstane ta kritika, protože negativity bias se může projevovat v tom, čemu věnujeme pozornost, co si pamatujeme a jakou váhu jednotlivým informacím přikládáme. Tak to pojďme zkusit dneska udělat naopak. Hned teď běžte někoho pochválit a možná začněte ideálně pochvalou sami sebe. Jsem skvělá. Je to těžký, ale zkuste to. A Evropa 2 je nejlepší, s tím problém nemám.
1: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: David Koller míří na Prague Open Air. V Holešovickém areálu 7 oslaví 20 let své kapely a kromě svých největších hitů zahraje i nové skladby z připravovaného EP Nebudem se bát. David Koller. Středa 19. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: Víš, aby nebylo takový vedro.
1: Mm-hmm, mě bylo horko, i když bylo zatmění teda.
0: No, takže to nepomáhá, tak nic. No a určitě zůstaňte s námi, obzvlášť pokud vás zajímá K-pop, nebo pokud vaše děti zajímá K-pop, protože vám řeknu, jak vzniká K-pop idol. Evropa 2. I'm here in sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: I ve čtvrt na devět ladíte Evropu 2, konkrétně ráno Evropy 2, takže dobré ráno. Já jsem vám slibovala něco o K-popu. Tak jdeme na to, protože K-pop je obrovský fenomén a hlavně samozřejmě pro děti a teenagery jsou ty jeho hvězdy často velkými vzory. Tak jako takhle, my jsme taky měli vzory, že jo? Já jsem měla v pokojíčku plakát toho jednoho týpka z Cotton D, jak tuž teda nevím, jak se jmenoval, ale tak kdo by si to pamatoval. No, ale zpátky ke K-popu. Za tou dokonalostí se totiž skrývá svět, který už tak dokonale nevypadá, protože než se z člověka vůbec stane tady ten K-popový idol, tak se musí stát takzvaným trainee, to znamená něco jako umělec ve výcviku. Musíte projít konkurzem a potom několik let trénujete zpěv, tanec, rap, jazyky, vystupování před kamerou, často od rána do večera. A vlastně ani po letech nemáte jistotu, že se vůbec do nějaké té skupiny dostanete. Navíc někteří začínají hodně mladí, třeba zpěvačka Boa, doufám, že to čtu dobře, debutovala už ve 13. No a teď ještě ta méně hezká část. Tady ti bývalí trainees totiž v minulosti popsali velice přísné diety, kontrolu váhy. Mimochodem četla jsem tam něco o 47 kilech, takže nic moc. Obrovský tlak taky na vzhled. Objevily se hlavně i případy, kdy náklady na trénink, bydlení nebo styling vlastně skončily jako dluh, který musel umělec splácet z budoucích výdělků. Jo, takže vlastně oni do vás investovali. No a ten tlak nekončí ani ve chvíli, kdy se teda konečně stanete hvězdou, protože ty fanoušci si k těm idolům vytváří poměrně velmi silné až jako parasociální vztahy a že mají pocit, že je znají a že jim vlastně tak trochu patří. Nějaká Karina ze skupiny Aespa začala chodit s hercem, část fanoušku proti tomu protestovala a ona se jim musela omluvit. Chápete, že se omluvíte za vztah, protože vašim fanouškům se to nelíbí? No a pak se ještě úplný extrém a to jsou Saseng fans a to jsou úplně obsesivní fanoušci, kteří už jako až překračují hranice soukromí a sledují ty celebrity. No a proč o tom mluvím? No hlavně kvůli mladým fanouškům, jo? Protože K-pop sám o sobě samozřejmě není problém. Problém ale může být, když dítě začne tady tu dokonale vyrobenou podobu idolů považovat za normální standard a začne s ní třeba i porovnávat svůj život nebo svoje tělo. Protože to, co vidíte na tom pódiu, nebo oni, tak je sice i výsledkem talentu a obrovské práce, ale taky stylingu, profesionálního týmu a někdy bohužel i poměrně nezdravého tlaku. Takže, milé děti, klidně poslouchejte K-pop, učte se choreografie, mějte svoje oblíbené idoly, ale pozor, vy jste dobří, tak jak jste? Evropa 2.
1: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Všechno, co potřebujete na...
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
6: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
7: To najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
11: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Lovecard od Visa.
12: Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
13: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
14: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
16: Zpátky k muzice.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Dobré ráno, ladíte Evropu 2, tohle byla kapela Glass Animals a já myslím, že jsem si nemohla vybrat lepší čas pro tento vstup. Protože za prvé každé ráno potřebuje trošku humoru a po Glass Animals přichází Real Animals. Pět bizarních názvů zvířat. Jo, jako já, když jsem to četla, tak mě to fakt pobavilo, doufám, že to pobaví i vás, protože čeština je takový jako bohatý jazyk a evidentně, když došlo na pojmenovávání některých zvířat, tak přírodovědci a přírodovědkyně předvedli podle mě docela dobrou dávku kreativity a možná i právě toho smyslu pro humor. Brkoslav severní. Krásný je to takový bílý ptáček, dřív se mu přezdívalo morový pták, protože během zimy se k nám táhnou ve větších počtech jen v letech, kdy je v severské tajze nedostatek potravy. Takže náhle zjevení tady těch hejn odnikud působilo na lidi poměrně apokalypticky. No a prý v kombinaci s jejich pronikavým hlasem, který v zimním tichu nahání strach, tak lidé věřili, že zvěstuje nákazu. Pak je tady vychuchol. To není slovenský název, zní to tak trošku jako taková roztomilá slovenská nadávka, vychuchol, nebo nějaké nečekané kýchnutí, nebo to může být nějaký tvor z večerníčku. Ale je to takový vodní savec příbuzný krtkovi s dlouhým čumákem a je to strašně roztomilý. Ten název je prý z ruštiny, prý vychází ze staršího slovesa chuchat a to znamená jakoby smrdět, takže vychuchol evidentně mě voní. Pak je tady moudí vláček lužný, toto je takové roztomilé, je to ptáček a on má, ten název odkazuje na tvar jeho hnízda, které visí z větví jako takový plstěný vak a skutečně to připomíná orgán chránící varlata. Tak, slídiak tatarský, tak jméno odkazuje na to, jak loví, je to pavouk a samičky jsou super maminky, ty nosí vajíčka v koku. No, to mě tolik nezaujalo. A pak je tady frček stepní, to je taková malá myšička, ale nejlepší je Tatra vole. Jo, na první pohled, že to zní, jak když Karel Loprice odpovídá na otázku, jaká je jeho oblíbená značka kamionu, haha. Ale ve skutečnosti se tak anglicky jmenuje hlodavec hrabošík tatranský. No, za mě je vítěz vychuchol, kdo je vaším vítězem, to nechám na vás. Tohle je Evropa 2.
1: Tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
4: Maximum tvý muziky. Evropa 2.
2: Evropa 2.
5: Evropa 2.

0: Dying to God. Ráno Evropy 2 je u konce. Všechno dobré jednou skončí, na druhou stranu vás můžu ujistit, že to, co bude následovat, bude minimálně stejně dobré. Nechci říkat zase lepší, protože že jo, přijde koťák. Každopádně pojďme si ještě zopakovat, o co dneska jde. Je čtvrtek 13. srpna, svátek mají všechny Aleny. Taky je dneska Národní den filetu mignon. To je takový jako křehoučký stejčík, takže pokud si ho chcete dát, dneska je ideální den. Taky se slaví den šicích strojů. Tady bych ráda apelovala, jestli máte někdo šicí stroj, abych potřeba pomoct. Já nejenom, že nemám stroj, ale ani skilly, takže do toho bych se nepouštěla. A taky do třetice je dneska Národní den proseka. Ježiši Kriste, jak to asi dneska dopadne. Takže doporučení je jednoduché, dát si dobrý steak, připít si a najít si někoho se šicím strojem. Jo, a taky, abych nezapomněla, všechno nejlepší všem levákům, protože dneska slaví levorucí, chtěla jsem říct chudáci, levorucí lidé. Takže takový den může být ten váš. Doufám, že si ho užijete a ideálně za doprovodu Evropy 2. No a za chvíli už se na vás těší koťák. Lucku Hněvkovskou vám tu taky nechám. A já zase zítra učistím. Mějte se, ahoj.
1: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food piknik na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food piknik na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.

0: 13. srpen, ladíte Maximum muziky Evropy 2.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
0: No a my to tady máme tak, že vždycky v celou přijde Lucka Hněvkovská a řekne nám, co je zajímavého doma i ve světě. Tak se pojďme podívat.
2: A popřeju hezké ráno. O víkendu se v Česku oteplí až na 36 stupňů Celsia. Bude převážně jasno, ale hlavně v neděli se v Čechách zřejmě postupně zatáhne a mohou se objevit bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V příštím týdnu se potom zase ochladí pod 30 a bude oblačno s přeháňkami a bouřkami. Bydlení pro studenty oproti loňsku zdražilo. Ceny pro nájmy bytů i pokojů stouply v univerzitních městech o 7%. Pro nájem pokoje v Brně nebo v Praze stojí až 12 000 korun. Pro nájem na kolejích je tak stále výhodnější. Tady ale studenti naráží na plné kapacity. Často tak ještě na začátku akademického roku neví, jestli bydlení získají. A s Katkou se podíváme do regionu.
3: Jihočeský kraj zavedl dvě autobusové linky do příhraničních oblastí v Rakousku a Německu. Propojují trasy z Českého Krumlova do rakouského Bad Leonfoldenu a z Vimperku do německého Philipsreuthu. Sezónní linky se staly součástí nového integrovaného dopravního systému, který kraj spustil 1. července. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Vědci pozorují obří asteroid, který míří k Zemi. Těleso má kolem nás proletět v dubnu 2029. V NASA mají v plánu k němu vyslat dvě mise, které mají studovat povrch asteroidu a jeho chemické složení.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: D1 je u nehody na 345. kilometru směrem na Prahu uzavřena. Poslední volný sjezd je 349 Klimkovice. A D1 je uzavřena také na 184. kilometru směrem na Brno. I tady za to může nehoda. Poslední sjezd, kde můžete sjet bez držení, je na 168. kilometru exitem 9 křížů.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Od rána slunečno a taky celý den bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě území naměří 22 až 26. Tolik zprávy, teď už Maximum muziky a Koťák.
0: Já teda musím pochválit tě, Lucko, protože v tom rádiu je to taky nepřenositelný, protože nemáme ten obraz, takže ti lidé, řekl bych, nepoznají, jestli se mračíme nebo jestli se smějeme, ale řekl bych, že z tvýho hlasu, nevím, jestli by posluchači souhlasili, je vždycky cítit, že se u toho tak hezky směješ.
2: Jo.
0: Takže Lucka Hněvkovská má nejkrásnější úsměv mezi zprávařkami a my si řekneme, co bude v této hodině.

0: Ladíte maximum muziky Evropy 2, čtvrtek bývá vždycky dnem filmových premiér, ale u nás na Evropě 2 je to taky den, kdy pro vás máme Evropa 2 Music Chart, kde se vlastně dozvíte mnoho zajímavého o tom, která hudba se vám aktuálně líbí úplně nejvíce. Vždycky každou neděli v repríze, anebo tedy čtvrtek v premiéře od 18 do 20 hodin ve společnosti Boba Schwarze představení top 20 podle vašeho hlasování. K tomu přidáváme 4 absolutní novinky, 2 future hity, ochutnávku ze zahraničí v rubrice Jak to hraje venku. No a taky se s námi můžete podívat do historie díky hudební zpátečce. Čili 2 hodiny narvaný muziky, 28 singlů, zajímavostí a žebříčků sestavená z hitů, které jinde neuslyšíte, a exkluzivně je hrajeme pouze pro vás tady na Evropě 2. Já můžu zmínit, že třeba mezi hudebními novinkami se opět představí The Kid Leroy se singlem Pieces, taky Lost Frequencies, no a třeba Mirai se singlem Malinovej syrup. Takže dneska mezi 18. a 20. hodinou si nalaďte Boba Schwarze, ať víte, co frčí.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: A raz, dva, tři.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
6: 4,21
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
13: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
14: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
16: Datart pořádá Maxi výprodej.
17: Cože? Maxi výprodej?
16: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
17: Tak to je další level.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana, britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta na stránkách časopisu Lidé a země.

0: Od pátku do neděle vám po celé léto přinášíme soutěž ve spolupráci s čerpacími stanicemi MOL. Poslouchejte Evropu 2 každý pátek ráno a také o víkendech, ideálně po celý den. A jakmile uslyšíte signál od moderátora, zavolejte do studia Evropy 2. Číslo je jasné 257 400 888. Tím se zapojíte do hry. Stačí se dovolat a můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Ideální kombinace na prázdninové cesty. Každá cesta chutná lépe s dobrou kávou, na tom se určitě shodneme. No a ve Fresh Corneru si kromě ní můžete dopřát i čerstvé sendviče, nebo třeba hot dogy, anebo třeba nějaké letní osvěžení jako limonády a mnoho dalšího. Prostě všechno, na co vám prostě takhle na cestách přijde chuť, něco, co vám přijde vhod. No a pokud máte ještě k tomu všemu aplikaci MOL Move, vždy zde najdete nějakou skvělou nabídku, ať už na občerstvení Fresh Corner, anebo na prémiová paliva MOL. Oblíbená zastávka na cestách, to jsou čerpací stanice MOL. Evropa 2 vás k tomu vyzývá, přátelé, takže tedy pokud máte cestu kolem MOLky, rozhodně se tam zastavte a hlavně poslouchejte Evropu 2 a vyhrávejte společně s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2. Na brzdu.
5: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
5: Muhammad Komar na stát.
2: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
6: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
7: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: A dáme.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkuji vám.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Xindl X chystá na Prague Open Air velký narozeninový koncert. S kapelou, speciálními hosty a filmovými projekcemi. Přijďte si užít jedinečný letní koncert ve stínu kaštanů. Xindl X. Úterý 18. srpna. Rýkrovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
12: Piggy mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
13: Six, seven trendy knedlíčky, nebo dokonce maslo.
12: Já miluju samolepky, rybiček.
13: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
12: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
13: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
12: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
14: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
12: Juhu!

0: Psal se 14. březen roku 2014, kdy Calvin Harris vypustil tenhle ten single, který nese název Summer. Pochopitelně, když to vypouštěl v březnu, tak už asi musel vědět, že z této písničky se stane opravdu letní summer hit, což se jednoznačně potvrdilo. Je to jedna z jeho mnoha skladeb, která se třeba v britském žebříčku umístila na prvním místě. No a Calvin Harris je pochopitelně megastar i dnes. Většinou to ale tak bývá, že ti mezinárodní prostě DJs si vezmou do toho svého singlu nějakého vokalistu, který jim tam zaspívá takový ten pěvný refrén. Ovšem, Calvin Harris v tomhle tom v této písnice, ne, že by bylo potřeba nějak zásadně dobře zpívat, no ale zkrátka zpívá si to sám. Přátelé, kamarádi, milí posluchači Evropy 2, my si za chviličku dáme dalšího skvělého DJ, konkrétně to bude Kygo, a potom tady mám po vlastně 10. hodině jednu jako velmi zajímavou věc týkající se toho, které celebrity nejsou na Instagramu a proč.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz. Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
2: Xindl X chystá na Prague Open Air velký narozeninový koncert s kapelou, speciálními hosty a filmovými projekcemi. Přijďte si užít jedinečný letní koncert ve stínu kaštanu. Xindl X, úterý 18. srpna, Rýkrovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Pidi mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
4: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce máslo.
3: Já miluju samolepky, rybiček.
4: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
3: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
4: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
3: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
5: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
3: Juchu!
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
6: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
7: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, jednu minutu po 10. hodině. Lucka Hněvkovská a zprávy.
2: Dobré dopoledne. Okresní soud v Ústí nad Labem dnes vynese rozsudek v případu podvodu, kterého se podle obžaloby dopustili dva bývalí místostarostové Lovosic, Miroslav Závada a Vladimíra Nováková. Podle obžaloby Závada jako manažer krajské majetkové zařizoval Novákové zakázky na fiktivní práce za 100 000 korun měsíčně. Sucho se v části Evropy prohlubuje. Hladiny řek v Česku stále klesají. Například v povodí Ohře jsou už zakázané odběry povrchových vod na téměř 150 místech. A během srpna budou zřejmě zákazy přibývat. Ve Velké Británii je největší sucho za posledních bezmála 200 let. Tisíce domácností v Londýně jsou bez vody a hasiči navíc na jihu země bojují s požáry. Teď už má slovo Katka.
3: V rybnicích rybářství Třeboň, které hospodaří na 8000 hektarech vodní plochy, chybí více než třetina vody. Oproti běžnému objemu 75 milionů metrů krychlových vody je v rybnicích o 28 milionů metrů krychlových vody méně. Každý týden se kvůli extrémně vysokým teplotám a nedostatku srážek odpaří další 2,5%. Kvůli suchu začaly rybáři s výlovy některých rybníků předčasně, protože by jinak ryby uhynuly. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi zvítězily na mistrovství Evropy v Polsku i po druhé. Jako první český pár tak postoupili přímo do osmifinále.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Dvě osobní auta bourala na D5 na 5. kilometru před Prahou. Kolona je menší do 10 minut. S velkým zdržením ale počítejte na D1 z Prahy na Brno. Může za to silný provoz a nehoda mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav. Kolona je na půl hodiny.
5: Tak si představte, že pro vás máme...
4: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 000 lidí už to ví? Tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
2: Od rána máme slunečno, také odpoledne bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy. Na Evropě 2 už má opět slovo koťák.

Mega hit od One Direction v éteru Evropy 2. Máme 10 hodin 21 minut k tomu. Pode mnou hraje Indiana Jones, což je velký objevitel. Já tady mám pro vás instagramový profil, který by se vám mohl líbit. Možná teďka scrollujete a mě úplně jako fascinuje profil jedné sympatické dámy, který se jmenuje Zahranice. Dozvíte se tam mnoho zajímavého, řekněme, o světě, o vlajkách, obecně o cestování. No, slečna používá hodně jakoby Google Street View, skrz který dokáže ledaco zjistit, a teďka na tom jejím profilu vzniká taková zajímavá challenge, kdy občas někdo z fanoušků pošle třeba jenom svoji profilovou fotku a řekne, haha, a řekni mi, jestli uhádneš, kde jsem tuhletu fotku jako vlastně pořídil. A začíná to velice zajímavé pátrání, kdy slečna říká si, OK, tady vidím ten obraz, tady vidím ten kopec, těch kopců je v České republice XY, tady ten západ slunce, a začne to jako velice zajímavým detektivním způsobem zjišťovat, a představte si, že ona to opravdu je schopná zjistit. Takže ještě jednou opakuju, běžte se podívat na instagramový profil, který se jmenuje Zahranice. Věřím, že nebudete litovat. Jinak, kdybyste chtěli vyloženě použít jakoby ten zavináč, tak je to Z4 hranice. Všechno dohromady, všechno malýma písmenama. Musím říct, že zábavný, detektivní, úžasný. Teď se pojďme podívat, co se děje na Evropě 2 každý jeden den.

0: Barstale, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoj, Tim Farley, we're Fastmore, and you can head over to Europa, yeah.
2: Nastav uši hvězda.
3: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
2: Evropa 2.
4: Všechno, co potřebujete na let.
5: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
6: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
5: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: To najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland. ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Flix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
10: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
11: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
12: Slyšíš to? Potluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
13: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
14: Datart pořádá Maxi výprodej.
15: Cože? Maxi výprodej?
14: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
16: Tak to je další level.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
18: Zpátky k muzice.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Ahoj, tady Lukáš Jilík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
2: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
3: David Koller míří na Prague Open Air. V holešovickém areálu 7 oslaví 20 let své kapely a kromě svých největších hitů zahraje i nové skladby z připravovaného EP Nebudem se bát. David Koller. Středa 19. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: Chris Evans se po 7 letech vrací do role Steva Rogersa v připravovaném filmu Avengers Doomsday. Jak už sám Chris Evans naznačil režiséři Anthony a Joe Russovi, jeho postavu rozhodně nebudou šetřit a tentokrát pro něj připravili obzvlášť náročný příběh. Pokud neznáte trošičku to zákulisí těch Avengers, který by měli přijít, tak asi ta největší novinka je, že doktora Dooma stvární Robert Downey, který v těch minulých dílech hrál jako kdyby Ironmana. Je tam údajně nějaká linka, která tohleto celý propojuje, ale i přesto, že nový Spider-Man je super úspěšný, je to naprostej kasovní trhák, má to skvělý recenze, tak přesto ta kasovní jednička mezi všemi snímky, které kdy byly vydaný, jsou Avengers Endgame. Podcast z tohoto dílu můžete slyšet přímo tady pode mnou. No tak uvidíme, co nám nabídnou Avengers Doomsday, protože pojďme si říct, že Marvel by potřeboval nějakou takovouhle spásu v podobně kasovního trháku. Ten poslední, opravdu dobrý, je, jak říká Ryan Reynolds, Marvel Jesus v podobě Deadpoola, Deadpool versus Wolverine, taky velice úspěšný komiks, ale Avengers jsou jenom jedni. No a když jsme u těch filmových novinek, dneska je čtvrtek, což je den filmových premiér a Evropa 2 vás zve do kina.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Aliens. Shut up, dad.
3: Za novinkou Konec Oak Street stojí režisér David Robert Mitchell, který má na kontě výtečné horory jako Záhady Silver Lake a Neutečeš.
4: Looks like the whole neighborhood's lost power.
3: Konec Oak Street je pro Davida oficiálním vstupem do mainstreamu. Velký rozpočet, velký námět o sousedství přeneseném do džungle zaplevelené dinosaury a velká jména před kamerou. Ostatně Anne Hathaway a Ewan McGregor jsou bez diskuse vynikajícím úlovkem.
4: We can't leave.
5: I think that our neighborhood, our whole street has moved.
3: A že jde o mimořádně ambiciozní projekt, dokládá i producentská účast J.J. Abramse, jednoho z nejvlivnějších amerických tvůrců, který proslul jako mistr záhad.
6: Get out of there, run!
3: Konec Oak Street je zasazený na typické americké předměstí 80. let, takové, jaké známe z hollywoodských filmů. Jednoho dne ale poklidný život obyvatel naruší záhadná kosmická událost. Jejich domy, ulice a celé okolí jsou přeneseny neznámo kam, na místo, kde se to jen hemží dinosauřími zabijáky. Sci-fi thriller Konec Oak Street je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 11 hodin, 2 minuty k tomu. Lucka Hněvkovská má připravené zprávy Evropy 2.
2: Dobré dopoledne. Při demolici vyhořelé budovy v areálu bývalého Svitu ve Zlíně se před malou chvíli zřítila část stavby. Na ní byla umístěna plachta s podobiznou podnikatele Tomáše Bati. Dělníci se ji snažili zachránit, to se ale nepodařilo. Na místě je nyní vysoká prašnost. Věková diskriminace na trhu práce se týká lidí i ve středním věku. Ukázala to výzkumná zpráva vědců z Masarykovy univerzity. Šance na získání práce se podle výzkumu snižují už po 40. Jen necelá třetina mužů ve věku 40 až 55 let, kteří hledají práci prostřednictvím databáze úřadu práce, se pak může dočkat pozitivní reakce zaměstnavatele. Další zprávu má Katka.
3: V Kutné Hoře se zkomplikovala výstavba víceúčelového hřiště Průmyslovák na sídlišti Hlouška. Otevřít se mělo koncem června. Kvůli suchu a chybějící závlaze se ale areál nepodařilo zatravnit. Město se tak rozhodlo doplnit stavbu o zavlažování, chodník a oplocení. Nový termín otevření by mohl být na konci srpna. Náklady jsou do 30 milionů korun. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Hradec Králové čeká velký triatlonový víkend. Krajské město o víkendu zaplní téměř 3,5 tisíce sportovců ze 45 zemí. Čekají je téměř 2 kilometry plavání, 90 kilometrů na kole a závěrečný běžecký půlmaraton. Hlavní závod odstartuje v neděli v 9.30 skokem do Labe. Hradec i okolí čekají rozsáhlá dopravní omezení.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Dvě osobní auta bourala na D5 na 5. kilometru před Prahou. Kolona je menší do 10 minut. A s velkým zdržením počítejte na D1 před Brnem ve směru od Prahy. Může za to silný provoz a nehoda mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav je kolona na půl hodiny.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Slunečno, bude tak i odpoledne jasno nebo skoro jasno. Teploměry ukážou 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě území 22 až 26. A po zprávách je už opět čas na maximum muziky s Koťákem.
1: A maximum muziky otevřou dva, jak to říct, buldozery dívčích srdcí. Kelly.

0: Maximum muziky Evropy 2. Mám tady informace, kterou věřím mnozí z vás ani neregistrují. Dvě naprosto obrovský mega hvězdy toho hudebního světa spolu dříve chodili. Mluvím tady o Tupacovi a taky o Madoně, kteří spolu chodili, přátelé, mezi rokem 93 a 94. A vtipný je, že existuje i dopis, ve kterém se údajně Tupac rozchází s Madonou. Ten dopis existuje, koukám tady na něj, ověřoval jsem si tu pravdivost tohoto dopisu, skutečně to tak je a údajně tím důvodem toho rozchodu nebylo to, že by Tupac neměl sympatie k Madoně, tou dobou to byla prostě úplná ikona, krásná žena, je pochopitelně i dodnes. Akorát, že Tupac se snažil v tom dopise vysvětlit, že chodit, řekněme, z megastar jejího typu, která má jinou barvu pleti, než má on, by ho zkrátka mohlo poškodit v té komunitě. Madonna v roce 2015 potvrdila existenci tohoto dopisu v show Howarda Sterna, kde řekla skutečně, že spolu chodila, že tenhle ten dopis obdržela. Tak, tolik informace vztahové, za chviličku už Charlotte Gott v éteru Evropy 2 nebo Lil Nas X, příjemný poslech.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hello, with the bell, Coldplay.

0: Josh.
1: I'm Tyler.
0: We're 21 Pilots, and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
2: Evropa 2. S touhle nabídkou jsme se...
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Zpátky k muzice.

0: Já jsem tady před chviličkou hovořil o Madoně a teďka Madonu doplním taky o Kylie Minogue. Pokud jste fanoušky její tvorby, tak vás určitě potěší dokument, který byl o ní vydán na Netflixu. Ale teďka, když tyhle ty dvě jména spojím, na to, jak dlouho tady tyto dvě divy a popové superstar jsou, tak je vlastně zajímavý, že se nikdy společně nespojili, to se ale momentálně změnilo, protože Madonna a Kylie Minogue spojili síly a vydali společný remix Love Sensation, no a na tuhletu spolupráci fanoušci čekali opravdu velmi dlouho. Kdybyste chtěli znát nějaké detaily, tak rozhodně vřele doporučuji odebírat Evropu 2 nejenom na sociálních sítích, ale taky čas od času se podívat na náš web evropa2.cz, kde najdete mnoho sekcí, jako jsou soutěže, články, pochopitelně Evropa 2, Music Chart a mnoho dalšího. A pochopitelně, pokud taky rádi konzumujete podcastové aplikace, tak všechny typy podcastů najdete v naší podcastové aplikaci U Radio Talk.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
4: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
5: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
6: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až

Teprve 21letá naděj, zpěvák David River vlastním jménem David Pejčok vydává svůj nejnovější single, který se právě slyšel s názvem Empty House. Tato skladba kombinuje moderní baladový zvuk s introspektivním textem, vznikala na songwriting campu Jindy Vávry, no a na produkci se podílel například nizozemský producent Owen Voss a na samotné skladbě se podílel David River právě s Lindou Paškovou. Single Empty House je taková osobní zpověď, která otevírá téma dospívání bez otce a vyrovnávání se s jeho tragickou smrtí. Tak i takovéhle zákulisí mají některé singly, které můžete slyšet jako hudební novinky tady na Evropě 2 v rámci Maxima muziky. Jednou z těch novějších je i single Evy Farné Neříkej, co má se stát, což je věc, kterou jestli uslyšíte v éteru Evropy 2 a že ji uslyšíte, tak si ji pravděpodobně budete broukat ještě celý víkend a tak to máme rádi. Evropa 2.

0: David Guetta, Sam Martin, Evropa 2 a Maximum muziky.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
0: No a 12. hodina je tady, to znamená i Lucku Hněvkovskou, která je připravena se zprávami Evropy 2.
2: Pěkné poledne. Kvůli pokračujícímu suchu a horku je riziko požáru už v celém Česku. Pro většinu regionů platilo toto upozornění meteorologů už několik týdnů. Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku. Problém mají především malé vodní elektrárny. Je jich u nás více než 1400 a podle odhadů je zastavená výroba až u 90% z nich. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady. Loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu se lidé mohou zapojit už za hodinu. Podle úřadů by bylo ideální, kdyby jich bylo asi 40 tisíc. Právě taková by totiž mohla být účast uživatelů e-dokladů při říjnových volbách. A míříme do regionu.
3: Jihočeský kraj zavedl dvě autobusové linky do příhraničních oblastí v Rakousku a Německu. Propojují trasy z českého Krumlova do rakouského Bad Leonfeldenu a z Vimperku do německého Philipsreuthu. Sezónní linky se staly součástí nového integrovaného dopravního systému, který kraj spustil 1. července. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Fotbalisty Hradce Králové čeká dnes venkovní odveta 3. předkola Evropské ligy v Istanbulu. Trenér David Horejš je přes porážku 0-1 v úvodním domácím utkání přesvědčený, že tým má reálnou šanci ještě zabojovat o postup. Zápas začne v 19 hodin.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: S 15-minutovým zdržením počítejte na D1 na příjezdu do Brna od Prahy mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav. Pro kamiony může být zdržení delší. Dvě osobní auta bourala na D5 na 5. kilometru před Prahou. Kolona je menší do 10 minut. A další nehoda komplikuje provoz na Pražském okruhu na 22. kilometru. Kolona je směrem na Modletice až k exitu Ořech.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Slunečno a odpoledne bude i horko. Naměříme 26 až 30 stupňů na severu a severovýchodě území 22 až 26. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už opět Maximum muziky a Koťák.
0: Třináctého srpna mají svátek Aleny, no a Maximum muziky otevírá Ray Dalton. Příjemný poslech.
4: Evropa 2.

0: Jedna z nejúspěšnějších filmových franchise, taky nejdelší filmová franchise, Rychle a zběsile, si za těch, ježišmarja, 10 dílů vlastně vede velice dobře, co se týká kasovních jakoby přínosů pro tvůrce a producenty. Ale kdyby vás zajímalo, kolik vozidel bylo v rámci Rychle a zběsile zničeno, tak je to neuvěřitelné číslo. Fanoušci této série si zkrátka sedli, vzali si tušku a papír a 20 hodin a 41 minut sledovalo všechny díly této superznámé série a zjistili, že se za těch 25 let této filmové historie zničilo více jak 2500 vozidel. Je to neuvěřitelný, ale skutečně mám tady i takový seznam. V prvním díle Rychle a zběsile bylo zničeno přibližně 78 aut. V rámci dalších dílů třeba Rychle a zběsile Tokijská jízda díky četným driftovacím scénám se odepsalo více jak 249 vozidel. Takhle bych mohl pokračovat. Jedním z úplných rekordmanů je 8. díl, kde bylo zničeno 350 vozů. Dámy a pánové, suma sumárum, to tedy vychází více jak 2500 zničených aut, které normálně mohly jezdit po silnicích, ale posloužily účelu legendy Rychle a zběsile. Jsme Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Jo! Tohle nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: Všechno, co potřebujete na led.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: To najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
11: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
12: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
12: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
11: Více informací v restauracích KFC.
13: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
14: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
15: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
16: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
17: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert, dle srovnání k 5.8.
18: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
19: Zpátky k muzice.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, seriál o Harry Potterovi už klepe na dveře. Jeho první série adaptující knihu Harry Potter a kámen mudrců dorazí letos na Vánoce, ale ty následující série, spodobňující druhý díl, už se pomalu začínají natáčet, nebo víceméně chystají se na natáčení, které proběhne na podzim, takže je potřeba schánět obsazení a já tady mám jednu pecku, jeden z nejvýraznějších dílů, nebo jedna z nejvýraznějších postav, neboli učitel obrany proti černé magii Zlatoslav Lockhart má svého hlavního představitele. Bude to Nicholas Hoult. Já teďka přemýšlím, jak vám tohleto herce připodobnit, ale je to hlavní mužská role, která si zahrála třeba v seriálu Veliká. Nebo Nicholase můžete znát třeba z toho posledního Supermana, kde hraje Lexe Luthora v rámci tedy DC komiksu o Supermanovi. Je to vynikající sarkastický herec, který má teda podle mě fenomenální talent. Tady si představíte Lockharta, jak je takový, jako kdyby vlastně namyšlený, i přesto, že toho tolik neumí, tak si myslím, že Nicholas Hoult je úplně ta nejlepší možná volba. Čili já se teď už těším na ten přespříští podzim, kdy se podíváme na tu druhou sérii, ale pochopitelně to obrovské očekávání o tom, jaký bude Harry Potter seriál, to se zodpoví už letošní podzim, kdy se tady podíváme na zpracování seriálu v rámci předlohy prvního dílu.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Xindl X chystá na Prague Open Air velký narozeninový koncert s kapelou, speciálními hosty a filmovými projekcemi. Přijďte si užít jedinečný letní koncert ve stínu kaštanů. Xindl X, úterý 18. srpna, Riegerovy sady. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
2: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
2: To nejlepší rádio na světě.
3: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Pigi mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
8: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maslo.
7: Já miluju samolepky rybiček.
8: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
7: Nebo tady, soutěž o Lego bandí rodinka.
8: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
7: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
9: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
7: Juchu!
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
10: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
10: Muhammad Komar nazpat.
0: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
11: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Bruno Mars, Evropa 2, 15 minut před 13. hodinou. Zdravím Jindru Ekla.
1: Ahoj, já zdravím bílýho Bruna Marze. Protože jo, ano, můj názor je ten, že prostě koťák vypadá. Pane, si tě představím s tím mikrofonem na hlavě.
0: Jo,
1: ten
0: jo.
1: Úsměv, ty zuby, prostě ty rty, ty rysy prostě máš velmi, velmi podobný.
0: Pokud se mě nikdy neviděli, tak ano, je to přesné, je to přesné.
1: Stále s tím úplně nesouhlasím.
0: Ne, jsem si v pohodě, stejně dobře tancuji, zpívám, je to v podstatě identická. Já jsem jako evropská verze Bruno
1: Marse. Ty si jednou předsedával i na Instač, že já tvrdím, že vypadáš jak Bruno Mars.
0: Mám tam video a je teda pravda, že mi pár přátel reagovalo a ví, že asi jo.
1: Ale ti to říkám, to je jenom, že prostě se nevšímají lidi dostatečně.
0: Dobře, tak jsem rád, že mě vnímáš takhle pod drobnohledem. A těším se na tvé dnešní vysílání. Než se tak stane, bude to třeba Miles Smith, Fate Magazine, Alan Walker, potom si dáme zprávy, no a potom už Jindra Ekl v plné parádě.
1: Ano, teď tady jenom koukám, že někomu rozdávali čeče neověřený filtry v těch papírových bílých, jako příbal nějakého reklamního předmětu.
0: Hmm.
1: A prej paní z toho má vážně teďko následky.
0: Poškozený zrak.
1: Říká, jestli teďko nevidíte, tak byste to měli začít nějak řešit.
0: Ty bláho.
1: Jste si včera to,
0: já to teda včera úplně vychladil, čeče.
1: Cože si to?
0: Vychladil, já jsem se nekoukal.
1: Počkej, ty jsi se nekoukal.
0: Já jsem šel do restaurace.
1: Ani v televizi jsi nekoukal třeba.
0: Ne, podíval jsem se na Instagramu, ano, bylo to hezké. Ale koukal jsem, že Ibiza oslavovala a byla nějaká tam velká party, spousta lidí, který hezký. Jako opravdu, když to došlo do toho maximálního možného zatmění, tak to byla asi velká party.
1: Tam to muselo být.
0: Pak ty Perseidy, viď, hele, Ibiza, pěkný. No tak jo, ale my pro vás máme taky taneční muziku, která už za chviličku vás zahřeje u srdce.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha. Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
3: Byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
2: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
3: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
4: David Koller míří na Prague Open Air. V Holešovickém areálu 7 oslaví 20 let své kapely a kromě svých největších hitů zahraje i nové skladby z připravovaného EP Nebudem se bát. David Koller. Středa 19. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na prageopenair.cz.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
5: Pidi mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
6: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
5: Já miluju samolepky rybiček.
6: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
5: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
6: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
5: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
7: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
5: Juchu!
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
9: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: A tak je to věta o jednom slově. Věta hlá debilní pohled.
2: Na Evropě 2. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
11: Mýmu sousedovi, který na mě vypěk s vidlema.
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
12: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
2: Song za trest.
13: Jsem úplně vytočená, kluci.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
12: To je retard.
2: Na Evropě 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Hezký den vám přeju z Evropy 2, jedna hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy, ať víte, co se děje.
2: Krásné odpoledne. O víkendu se v Česku oteplí až na 36 stupňů Celsia. Bude převážně jasno, ale v neděli se hlavně v Čechách zřejmě postupně zatáhne a mohou se objevit bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Příštím týdnu se potom zase ochladí pod 30 a bude oblačno s přeháňkami a bouřkami. Bydlení pro studenty oproti loňsku zdražilo. Ceny pro nájmy bytů i pokojů stouply v univerzitních městech o 7%. Pro nájem pokoje v Brně nebo v Praze stojí až 12 000 korun měsíčně. Pro nájem na kolejích je tak stále výhodnější. Tady ale studenti naráží na plné kapacity. Často tak ještě na začátku akademického roku neví, jestli bydlení získají. S Katkou se podíváme do regionu.
3: Jihočeský kraj zavedl dvě autobusové linky do příhraničních oblastí v Rakousku a Německu. Propojují trasy z Českého Krumlova do rakouského Bad Leonfoldenu a z Vimperku do německého Philipsreuthu. Sezónní linky se staly součástí nového integrovaného dopravního systému, který kraj spustil 1. července. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Vědci pozorují obří asteroid, který míří k Zemi. Těleso má kolem nás proletět v dubnu 2029. V NASA mají v plánu k němu vyslat dvě mise, které mají studovat povrch asteroidu a jeho chemické složení.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: S uzavírkou dnes počítejte na D3 mezi kilometry 75 a 76 ve směru na Prahu. Jede se tady pomaleji, ale také pozor na novou uzavírku na D10 mezi kilometry 53 a 58 ve směru na Turnov. Tady se jede jedním pruhem.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Od rána máme slunečno, také odpoledne bude jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupají na 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě území naměří 22 až 26. Tolik zprávy, teď už opět maximum muziky a Jindra Eko.
1: Pojďme tady pokračovat s dalším Maximum muziky, mám pro vás hromadu věcí. Samozřejmě ještě pojmenujeme z mnoha stran ten krásný fenomén včerejší astronomický. Tady na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: Latvia.
1: My favorite.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Hezký odpoledne, posloucháte Evropu 2. Tak jak jste si to včera užili? Víte, co myslím? Všude, kde bylo možno pozorovat slunce, respektive jeho západ, tam bylo opravdu hodně lidí. Není se čemu divit. Škoda tedy, že 87% jo, to bylo jenom zatmění. Takový malý kousek chyběl k tomu, aby jsme to měli jako naprosto v plný palbě, ale nemůže člověk mít vše, znáte to. A bylo to vlastně velmi, velmi zajímavý, jak to vlastně lidi spojí stejně jako třeba hokej nebo fotbal. Hezky to tak nějak shrnul, nebo spíš vystihnul jeden moderátor z BBC News a BBC Weather. Oni to mimo jiné sdíleli, právě to jeho vyjádření, přímo z místa v tu chvíli, kdy bylo to zatmění, jo. A bylo to samozřejmě velmi jako i emotivní, a on tam vlastně říkal, že tohle je prostě evidentně, to viděl poprvé, evidentně tohle je taková nádhera prostě, jo, že nám to vlastně všem jakoby říká, nebo ukazuje, symbolizuje, že jsme skutečně jako jeden tým na malý planetě ve vesmíru, která prostě si žije svým vlastním životem, a my tady tím chtěl už jako něco potom říct, že to už jako necituju, že my tady jako vedeme nějaký úplně legrační vlastně boje a věci, které jsou právě ve stínu týhletý mnohem větší reality, skutečně úplně zoufalý vlastně, úplně zoufalý. Takže evidentně tenhle ten úžasný jev, který se děje celkem často, a pozor, v budoucnu už se dít jen tak nebude, protože i měsíc mění svoji trajektorii, tak evidentně tenhle ten moment vždycky přináší trochu vhledu tohohle typu mezi lidi, což samozřejmě je fajn. No, člověk si říká ještě i v rámci těch jako poměrů, jo, to slunce, jak je veliký ten měsíc, je to vlastně úplně přesně takový jako tolik náhod, tak je jasný, že se může někdo ptát, že, kde, kam se schoval ten designer. Jo, ten autor toho, jo, že všechno má nějakého svého autora, a teď jako nutně nepotřebujeme hrát na nějakou náboženskou vlnu, jako jo. Docela hezky to vysvětlují ty východní směry, že samozřejmě designer nikam nezmizel. Designer se jenom schoval do každého z nás vlastně. A to si myslím, že ve finále je úplně ten největší majstrštyk. Než všechny ty jeho designy, tak je ten poslední design. Že vlastně se schová tam, kde to nikdo nebude hledat. Hezky o tom píše Paulo Coelho v té knížce Alchymista. Jestli jste ji nečetli a zajímá vás to, dejte si ji. To je přesně ono.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Všechno, co potřebujete na
7: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
8: To najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
12: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
13: Myslím, že to bude za C. Gumák.
12: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
14: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
15: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od 2 kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí 2 kusů za 109,95 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Před chvílí jsme se tady bavili o tom, jak úžasný a fenomenální to byl zážitek včera večer, i když tedy 87%. Pozor, jsou tací, kteří prostě si stěžují i na tohle třeba, jo. Na to, co ostatní prostě dostává naprosto. Tady jsem koukal na sociálních sítích, jeden uživatel psal, že 90% zatmění slunce, to je ten největší skem. Když řeknou, že bude měsíc zakrývat 90% slunce, čeká, že v poledne padne tma a korona vytvoří ten správný dramatický prstenec. Jen bude o 10% slabší. A tady už je pán ve velkém omylu. Reálně to prostě vypadá, jako když přiletí mrak, světlo mírně poklesne a děcka se tě zeptají, kvůli čemu jsi vlastně kupoval ty brýle. No vidíte, dá se stěžovat po každý. A nebo samozřejmě mohl být pán trošku prozíravější a vědět, jak to zhruba bude vypadat, že? A přesunout se trošku někam dál, směrem jako Španělsko a tak, kde prostě byl ten full, že? Protože jasně, tam to opravdu stojí za to. Podobně to udělal i Leonardo DiCaprio, který teďkon brázdí na svojí jachtě, nebo ne na jeho jachtě, ale prostě na jachtě s přáteli kolem Ibizy právě. Tak tam to bylo fenomenální. My jsme, jak jsme tam jezdili s Evropou 2, tak samozřejmě, když se řekne Ibiza, tak si spousty z nás vzpomene na spousty nostalgických zážitků. A takže Ibiza fenomenální. No a ještě možná o něco dál, nebo o level výš, to bylo na Islandu, kde mimo jiné měla Björk svůj set, takový jakoby docela tvrdý taneční technoset v rámci právě zatmění slunce. Jakože hodně alternativní, hodně, ale pěkný. Kdybyste chtěli, jsou nějaký záběry z toho na YouTube, stojí to za to. Taková trošku jiná Björk, než ji znáte. Ale jako pařba, ještě samozřejmě se zatměním slunce, pak samozřejmě zpátky ještě na chviličku vyleze a pokračuje to dál. Musel být drahý lístek. To zcela jistě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2.

0: viděl jsem včera neuvěřitelně roztomilou záležitost. Je to video samozřejmě veteránky, která lítala ve druhé světové válce na Spitfireu. Paní, která v rámci tedy britského letectva po boku samozřejmě i některých z českých lítala prostě v rámci Royal Air Force. Její 99 let, Dorota Barron se jmenuje, a šla se proletět normálně v 99 ve Spitfireu. To bylo něco neuvěřitelného. Ještě jako i ta vitalita, jo, ze kterou normálně vylezla úplně bez problému do toho éra. Samozřejmě už teda jako nepilotovala, byla vzadu, no ale bylo to hrozně hezký. Klidně, když si vygooglete jméno, tak se k tomu videu dostanete. Podobně inspirativní, taková letecká story, protože samozřejmě člověk má rád letadla a tak dále, nebo řídil někdy nějaký malý aero aspoň, tak proto má ještě mnohem větší ocenění. Co je velmi zajímavý, tedy profil z České republiky, na který doporučuju se podívat, tak to je Denisa Štekerová, jo? Steckerová se to píše. Pilot Denisa, jo, je její tedy nick na Instagramu, a to je tedy žena, která vlastně podle celého toho jejího profilu vlastně začala její lásku k letadlům v rámci pozice tedy letušky a posléze si skutečně splnila sen, kdy si dělala prostě pomalu, že jo, PPL-ko, CPL-ko, až si udělala vlastně velký papíry a normálně druhou pilotkou, jakože no, to je dobrý, takže sny se mají plnit, nejen o Vánocích.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Welcome to my island. Do kiny jde temné rodinné drama Birthday Party s Willemem Dafoem v roli řeckého miliardáře Markose Timoleona, magnáta ve stylu Aristotela Onassise. Děj filmu se odehrává v roce 1975 na soukromém ostrově, kde mocný a kontrolou posedlý patriarcha pořádá okázalou oslavu 25. narozenin své dcery Sofie, jediné dědičky po tragické smrti syna.
3: You never needed me.
2: Oslava slouží jako dokonalá příležitost pro různé osoby z Markosova života, jak se k němu přiblížit se svými vlastními záměry. Pro samotného Markose má být oslava zase prostředkem, jak zasáhnout do života dcery. Sofia má ale pro Markose připravené vlastní důležité a nepříjemné novinky. Zatímco se rajský ostrov pomalu mění v neprostupné vězení plné manipulace, lží a skrytých ambicí, stává se z narozeninové oslavy psychologická partie, v níž každý skrývá vlastní tajemství. Španělský snímek Birthday Party je aktuálně v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbíjí, dvě minuty k tomu, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
2: Pěkné odpoledne. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby testuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady. Loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu se lidé mohli zapojit už ve 13 hodin. Podle úřadů by bylo ideální, kdyby jich bylo asi 40 tisíc. Právě taková by totiž mohla být účast uživatelů e-dokladů při říjnových volbách. Barum Rally uzavře Zlín. Páteční rychlostní zkoušku bude sledovat 30 tisíc lidí. V ulicích krajského města bude letos zkouška trochu jiná. A to kvůli nedávnému požáru budovy v baťovském areálu. Trasa nočního okruhu povede po cestě mezi jejím torzem a 14. a 15. budovou. Pořadatelé proto posílí bezpečnostní opatření. Další zprávu má pro nás Katka.
3: V rybnicích rybářství Třeboň, které hospodaří na 8000 hektarech vodní plochy, chybí více než třetina vody. Oproti běžnému objemu 75 milionů metrů krychlových vody je v rybnicích o 28 milionů metrů krychlových vody méně. Každý týden se kvůli extrémně vysokým teplotám a nedostatku srážek odpaří další 2,5%. Kvůli suchu začaly rybáři s výlovy některých rybníků předčasně, protože by jinak ryby uhynuly. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Pondělní zemětřesení v Kolumbii, nejsilnější za téměř 50 let, se dosud vyžádalo nejméně 265 obětí na životech. Dalších 496 lidí se pohřešuje. Novinářům to večer řekl kolumbijský prezident. Současně oznámil záměr vyhlásit v zemi stav ekonomické nouze.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: S uzavírkou dnes počítejte na D3 mezi kilometry 75 a 76 ve směru na Prahu. Jede se tady pomaleji, ale také pozor na novou uzavírku na D10 mezi kilometry 53 a 58 ve směru na Turnov. Tady se jede jedním pruhem.
0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
1: Tak máme po zprávách, už to všechno víte, ještě vám k tomu přidám jednu věc za chvíli. Je to opravdu jeden z nejhezčích cestovatelských blogů, který jsem kdy viděl, jako by z českých lidí, jo. A je to někdo, u koho byste to vůbec nečekali. Za chvíli se o tom popovídáme tady na Evropě 2.

Evropu 2, já už jsem avizoval po zprávách, že mám pro vás jeden tip ohledně neuvěřitelného cestovatelského kontentu na českém Instagramu. A ten, kdo je autorem těchto úžasných záběrů, je DJ Vejch. Kdo ho znáte a sledujete samozřejmě to, jak on tvoří nejen muziku, ale i právě tenhle content v rámci cestování, tak už víte. Je to vlastně taky jako originální spojení obrázků ze zahraničí, z dronu zejména, takovým ještě jako své rázným způsobem, plus samozřejmě muziku, kterou on si do

toho dělá dohromady, to každopádně dává absolutně neuvěřitelný jako výsledek. Jestli rádi koukáte na National Geographic a podobně, normálně se na to vykašlete a rovnou běžte na Instagram DJ Viče, protože postupem času, ono to dělá nějaký 2-3 roky a skutečně ty místa jsou různorodý, jo. Jednou prostě v Jižní Americe, pak najednou Rumunsko, jo, z Rumunska zase prostě na středním východě ve státech, kam byste skutečně se báli vkročit. Je to fakt neuvěřitelný. Teď byl v Norsku, zároveň taky v Grónsku a ty záběry z toho dronu, normálně ten týpek, kdyby někde požádal o práci právě u National Geographic nebo nějakých světových produkcí, myslím si, že by ho okamžitě vzali a vydělal by si s tím jako by spoustu peněz. Je to fakt úžasný cestovatelský blog. Nechápu, že tady Viče sleduje pouhých nějakých 120 tisíc lidí, takže vás prosím, běžte se na to podívat. Možná vás to třeba i inspiruje k tomu, abyste vytáhli paty z baráku, protože svět je skutečně krásný. Ještě na to taky musí mít člověk prachy, to je zcela jistý. Ale když jich bude aspoň malinko, tak je fakt co vidět. Mrkněte na Vičův Instagram, je to mazec.

0: náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
1: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
2: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
1: Přečíst to podle mě dokážu.
3: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
4: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
5: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
3: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
1: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
6: Evropa 2, kde to stojí?
7: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
1: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
6: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
8: Datart pořádá?
9: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
8: Maxi výprodej.
3: Cože?
8: Maxi výprodej. Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.
6: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can find. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Posloucháte Evropu 2. Dneska ve světě Instagramu je těžký se prosadit. Na sociálních sítích musíte přicházet s čím dál tím víc crazy obsahem, aby vůbec jste si ukrojili z již tak rozkrájenýho koláče český scény, tedy sociálních sítí. Nicméně není to nemožné, dá se zaujmout. Koukal jsem tady na velmi zajímavý jeden tedy instagramový profil, který už má 14,4 tisíce followerů. A víte, o čem je? No, je to totiž profil, který se jmenuje Sedím a hodnotím. A skutečně autor tohoto profilu hodnotí toalety. Různý jakože veřejný toalety, toalety na různých akcích, toalety na různých kulturních třeba akcích, veřejných třeba i tam jsou vary například. A ano, jsou tam skutečně fotky strašlivý. Takže jestli nechcete, nebo jste na to jako citlivější trošku povahy, vůbec se na tenhle ten profil Sedím a hodnotím nekoukejte. Ale můžete se na to kouknout jenom imaginárně v rámci vlastně jakoby tý super strategii. Jo, že si prostě někdo řekl, hele, já budu normálně zaznamenávat ty nejhorší věci, prostě co uvidím. A celkově prostě budu chodit po jednotlivých hajzlech, fotit je a říkat, jaký tam jsou. Což se samozřejmě jako vzhledem k tomu, že jsme prostě tvorové, který to WC potřebujou, tak se to může hodit, že, do budoucna. Vědět, kde, jak to prostě vypadá a funguje. Sedím a hodnotím. Dejte si to, je to fakt dobrý. Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jindry Ekla. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

Žila, posloucháte Evropu 2. Mě už vystřídají Tomáš se Zorkou, který tady z prázdnin už jsou zpět a jsou ready na dnešní jejich odpolední show na Evropě 2. Tak si je užijte od 3 do 6. Já se těším zase zítra v 1 tady na E2. Mějte se, ahoj. Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 15. hodina odbyla, zprávy jsou připraveny, s nimi Lucka Hněvkovská, my jsme Evropa 2.
2: Dobré odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic začne zítra s opravou dálnice D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem na Mladoboleslavsku. Levá část dálnice získá nový povrch. Úsekem denně projede až 50 tisíc vozidel a povrch je podle ředitelství silnic a dálnic poškozený zejména kvůli nákladní dopravě. Práce na téměř 4-kilometrovém úseku vyjdou na 118 milionů korun bez DPH. Hotovo bude 5. října. Hradec Králové čeká velký triatlonový víkend. Krajské město o víkendu zaplní téměř 3,5 tisíce sportovců ze 45 zemí. Čekají je téměř 2 kilometry plavání, 90 kilometrů na kole a závěrečný běžecký půlmaraton. Hlavní závod odstartuje v neděli v 9:30 skokem do Labe. Hradec i okolí čekají rozsáhlá dopravní omezení. A jdeme za Katkou.
3: Jihočeský kraj zavedl dvě autobusové linky do příhraničních oblastí v Rakousku a Německu. Propojují trasy z českého Krumlova do rakouského Bad Leonfeldenu a z Vimperku do německého Philippsreuthu. Sezónní linky se staly součástí nového integrovaného dopravního systému, který kraj spustil 1. července. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi zvítězily na mistrovství Evropy v Polsku i po druhé. Jako první český pár tak postoupili přímo do osmifinále.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Silný provoz je teď na jižní spojce v Praze od Štěrbohol směrem k D11. A také počítejte se silným provozem na D1 u Brna, a to v obou směrech.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Slunečno, vydrží tak až do večera, teploty vystoupají na 26 až 30 stupňů. Zítra bude opět většinou jasno, nejvyšší teploty ještě výš než dnes, 27 až 32, na severovýchodě kolem 26. Ze zpráv je to ode mě pro tuto chvíli vše. Teď už odpolední show, Tomáš Zástěra a Zorka Hejdová.
1: Startujeme odpolední show a jestli máme mezi posluchači nějaké vášnivé hráče videoher a jiných her, možná se dozvíte, jaké povolání je pro vás ideální.
5: Buďte s námi.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. A jestli se řadíte mezi vášnivé gamery, neboli hráče videoher a různých jiných her na různých platformách, tak máte možná předpoklady, o kterých jste nevěděli.
1: No, je to zajímavý. Je pravda, že když hrajete počítačové a různé jiné hry, tak vás to může vytrénovat k nějakým profesím. Mm-hmm. Ta jedna, o který Zorka hovoří, je velmi náročná ještě navíc.
0: Je to tak. Je to profese letecký dispečer. No.
1: Jedna z nejtěžších prací, která vůbec existuje.
0: Ano.
1: Protože máte na sebe naložený strašný zodpovědnosti a údajně tam mají velký psychologický pomoci, aby nepáchali sebevraždy, protože jsou pod velkým tlakem a tak dále, že jo? To je velmi náročná práce.
0: I o tom budu hovořit, nicméně proč o tom mluvíme? Protože americký letecký úřad skutečně oslovuje gamery jakožto nové letecké dispečery. Oni tady v tom článku upozorňují, že je ta informace trošku zlehčená, protože samozřejmě to není tak, že když jsi jako dobrý hráč videoher, tak můžeš automaticky naskočit do profese leteckého dispečera.
1: To nikdo nečekal,
0: snad ani nikdo nečekal, ale je to přesně tak, jak říkáš. Žadatelé stále čelí testům způsobilosti, různě jako lékařský, bezpečnostní prověrky, výuce na akademii, školení a z toho samozřejmě jenom zlomek projde všechny tyhle testy a může se této profesi věnovat. Ale oni prostě zjistili, že skutečně vášniví gameři mají k téhle profesi velmi blízko a nějaký ty jejich skills, který souvisí s tím hraním, prostě vedou k tomu, že jsou pak z nich dobří letečtí dispečeři.
1: Stejně tak hledají právě do normálního provozu leteckého lidi, kteří hrajou Tetris pravidelně, ty, aby skládali
0: kufry
1: právě do letadelky.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
3: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
4: Kdy je kuřák zarostlej, no?
3: Když mu dojde pěna na hulení.
2: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
3: To třeba ještě jedno.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Všechno, co potřebujete nale...
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: To najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pěknou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa.
8: Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
17: Ahoj kamarádi, právě vychází Sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové Sluníčko, právě v prodeji.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. Tady koukám na zajímavý trénink jedné pracovní činnosti, nebo jedné práce. Mm-hmm. A je to práce, kterou byste nečekali, že vyžaduje takový zajímavý trénink. Je to komorník.
1: Komorník.
0: V podstatě lepší slovo pro sluhu u bohatých lidí, že jo?
1: Ano. Majordomus.
0: Majordomus, komorník, má to spoustu označení. A tady koukám na zajímavý...
1: Tohle měli už v telenovele Divoký anděl, pamatuješ?
0: Já jsem Divoký anděl majordomus. V životě neviděl, člověče.
1: Ty jsi neviděl nikdy Divokýho anděla?
0: Ne, nikdy.
1: Tomáš.
0: Ne.
1: Dobře, o tom neviděl. Si někdy promluvíme.
0: Já jsem viděl Klidného anděla, takového jako hodného s křídlkama, ale Divokýho nikdy.
1: Mm-hmm, no,
0: takže když se podívám do zrcadla, tak vidím Divokýho anděla.
1: To je jediná, tak pojďme k tomu tématu.
0: Jediný, kdy vidím Divokýho anděla, je zrcadlo.
1: No.
0: Přátelé, komorníci trénují tak, aspoň tady v té firmě, která je zaučuje pro ty nejbohatší lidi,
1: no,
0: že nosej táci se skleničkama, mm-hmm, a chodí tam lektor a ten po nich hází míče, chce do nich strčit, rozbíhá se proti ním a tak dále. Oni musí udržet ten tác,
1: no,
0: s těma skleničkama tak, aby se nerozbili. Takže to je jeden z těch tréninků, aby prostě byli tak dokonalí, že vlastně vybalancují vždycky to pití na tom tácu tak, aby nikoho nepolili.
1: No, já jsem byla 2 dny zpátky v restauraci, kde přesně se to stalo a polil číšník, tudíž já si myslím, že by takhle trénovat měli všichni číšníci.
0: No,
1: nejenom komorníci, takhle by vlastně každý, kdo chce v tom gastru se nějak pohybovat, v těch přeplněných podnicích, tak by měli procházet takovýmhle tréninkem.
0: Měl by být možná jakoby fotbalový brankář, který drží ten tác rovnou,
1: no,
0: a ty lidi na něj střílí.
1: A uspěje až ten, po kom bude házen medicimbál a on se ani nehne.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Mami, víš, co je tohle?
8: Sanitka?
7: Ano.
8: A víš, kdy sanitka houká?
7: Když nikomu jede na pomoc.
8: A v Praze dorazí k lidem během pár minut. Víš co? Já ti vezmu na den s pražskou záchrankou.
9: Přijďte poznat práci pražské záchranky zblízka.
10: Čekají vás záchranářské speciály,
9: moderní sanitky,
10: ukázky první pomoci
9: a program pro celou rodinu.
10: Den s pražskou záchrankou. 25. srpna od 10 do 19 hodin na Staroměstském náměstí.
9: Vstup zdarma.
10: Více na praha.eu.
11: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
12: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
13: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
12: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
14: A můžu ještě něco říct?
15: No povídej.
14: To je nejlepší rádio na světě.
15: Adame.
12: Bez generace E2 by to nešlo.
14: Děkuju moc.
12: My děkujem a držíme ti flek.
11: Evropa 2.
15: Pořádný chlap potřebuje pořádné auto. Ford Ranger Raptor máme skladem a ihned k odběru. Výkonný benzínový 3-litrový V6 nebo poslední legendární 2-litrový diesel. Už od 1 750 000 korun, včetně DPH. Úvěr i operativní leasing zařídíme na míru. Auto Winkler Písek. Tam Fordy prostě umí. A z Prahy jste u nás za chvilku. Více na autowinkler.cz.
16: Xindl X chystá na Prague Open Air velký narozeninový koncert s kapelou, speciálními hosty a filmovými projekcemi. Přijďte si užít jedinečný letní koncert ve stínu kaštanu. Xindl X, úterý 18. srpna, Rýkrovy sady. Vstupenky na

0: mámu. Vytoč mámu. Polední show na Evropě 2 je ráda, že vás máme a že nás posloucháte. Odměnou vám budíš telefonát matce.
1: Já myslela, že mluvíš už o mámě, že je ráda, jakože...
0: To je ráda, že je ráda.
1: Jo.
0: Vytáčím.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Dobrý den.
0: Tak co?
2: Ahoj, Susanku, já jsem čekala, až mě pozdravíte, já jsem se bála, že už zase nejste v práci.
0: Je.
1: Samozřejmě.
2: Ty to máš, no. Prosím tě, já nevím, ale platí to teda i na paní Hrdovou.
1: No.
2: Co to má znamenat na tom Instagramě?
1: Co se děje?
2: No... Tomáši, prosím tě, ty nemůžeš tancovat. Kde jsi to vzal ty pohyby?
0: No tak, část jsem...
1: Viděl to doma, říkal.
0: Část jsem zjedil po tobě a část jsem se naučil prostě jako externě, no.
2: Po mně rozhodně, prosím tě, tady to tancování nemáš. Když ty vypadáš, já nevím, když jsi tolik let chodil na balet. Kde to v tobě bere takový ty věci? Ty vypadáš jako v nějaký dost bolestivý fázi po smrtech křečí.
0: Matko, já se každým pohybem snažím maskovat, že jsem chodil na balet.
2: No, já nevím, ale tohle, to je hrozně.
1: Ale tak to byla taková...
2: Necháváte takovou devostudu udělat.
0: No jo, no.
1: To byla taková
0: strandička. A tak jsou lidi, kterým se to třeba líbí, jako nevíš nikdy. Prostě každý zboží má svého kupce, matko, pojď se na sebe. Taky jsi byla koupena nakonec. Ležela si dlouho, byla si dlouho v regále, ale přišel táta a koupil si tě nakonec. Podívej se. Tak, no, nezůstal si na ocet. Hele, ne, tak ono to pak vypadá, matko, ty lžeš a pak to vypadá, že jsem chodil skutečně na balet. A pak
1: on si chodil, když jsme to říkal.
0: Pak někdo bude si chtít, jakoby, abych mu zatancoval, zabaletil třeba, že jo, já si to padere už vůbec nepamatuju.
1: Hele, buď pojď, to nikdo nebude chtít.
2: Ale to není žádná ostuda. Na balet dneska chodí kde kdo.
0: Přesně. Jediný, co mi z toho baletu zůstalo, byl ten suspenzor.
1: No.
0: Ten mám do dneška.
2: No a lesňáky, ty tady máš taky ještě pořád.
0: Lesňáky mám, ty používám na kolo, ty jsou skvělý, no.
2: No jo, no a co máte vy novýho, tak mu to prosím a zakažte, už tu už nedělejte takovýhle krávoviny.
1: Aha. Ne, to bych byla sama proti sobě, já se na tom bavím.
0: No, všichni se baví nakonec.
2: No, to je pravda.
0: Jediný, kdo se nebaví, jsem já, matko. Měj se hezky, čau.
1: Tak, naschle.
2: Tak, čau. Ahoj.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
4: Tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. David Koller míří na Prague Open Air. V holešovickém areálu 7 oslaví 20 let své kapely a kromě svých největších hitů zahraje i nové skladby z připravovaného EP Nebudem se bát. David Koller. Středa 19. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Vám je odpolední show na Evropě 2, taky Lucka Hněvkovská, což znamená jediné, jsou tu zprávy na 16. hodinu. Evropa 2.
2: Dobré odpoledne. Frekventovaná Kbelská ulice v Praze se po rekonstrukci plně otevře už dnes v podvečer. Tedy zhruba o dva dny dříve, než se předpokládalo. Práce začaly 2. července. Doprava v části Kbelské je při nich vedená v takzvaném virtuálním tunelu, takže jsou zavřené všechny sjezdy a je možné ve směru na D8 sjet jen na dálnici a do Letňan a v opačném směru pouze na Novopatskou. Po dokončení první části rekonstrukce budou opravy ještě pokračovat bez omezení dopravy. Hasiči zasahovali od středečního večera u požáru 5-patrové budovy a sousedního přízemního objektu ve Štěchovicích. Vyhlášen byl 2. stupeň požárního poplachu. Uvnitř budov nikdo nebyl. Požár je už pod kontrolou. Dohašování ale pokračovalo ještě celé dopoledne. A další zprávu přidává Katka.
3: V rybnicích rybářství Třeboň, které hospodaří na 8000 hektarech vodní plochy, chybí více než třetina vody. Oproti běžnému objemu 75 milionů metrů krychlových vody je v rybnicích o 28 milionů metrů krychlových vody méně. Každý týden se kvůli extrémně vysokým teplotám a nedostatku srážek odpaří další 2,5%. Kvůli suchu začaly rybáři s výlovy některých rybníků předčasně, protože by jinak ryby uhynuly. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Basketbalista David Jelínek zamíří po sezóně v Brně opět na zahraniční angažmá. 35-letý bývalý reprezentant bude hrát 2. italskou ligu v dresu římského klubu. Klub příchod zkušeného střelce oznámil na sociálních sítích.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Silný provoz je teď na jižní spojce v Praze od Štěrbohol směrem k D11. A také počítejte se silným provozem na D1 u Brna, a to v obou směrech.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Máme celý den slunečno, teploty stoupají na 26 až 30 stupňů. Zítra nás čeká ještě větší horko než dnes. Naměříme 26 až 30 stupňů a k tomu bude opět jasno nebo skoro jasno. Ze zprávy to ode mě pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
1: No a jakými technologickými omezeními nás budou šikanovat naše vozy v budoucnosti?
5: Jako ještě víc než teď?
1: Ještě víc.
5: Ještě,
1: více informací za chvíli.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já tady čtu nějaký zákony a návrhy zákonů a technických úprav do budoucna ohledně našich automobilů, jak se mají chovat na silnicích, aby nám znemožnili překračovat rychlosti a porušovat pravidla.
1: Ježišmarja, to už se děje, na mě to auto taky furt houká, říká mi, že jedu rychle a že nevím co.
0: A to je to nejmenší právě, jo? To na tebe nehouká tvoje auto, ale auto okolo tebe, Zorko.
1: Jo, to... Jo, v ostatní trouběj, aha.
0: To není, že by to auto upozorňovalo, že děláš blbosti, to ty lidi
1: kolem. Motám, no, veď, no.
0: Ne, a tak to, že nám pípá auto, nebo moderní auto pípá, když překročíš
1: rychlost. Mají všechny ty moderní auto, mají ty senzory dle prostě Evropské unie, že?
0: A teďka chtějí do roku 2030, tedy za pár chvil, co se bude povídat, za 3 roky, dejme tomu, tak chtějí zavést, že ty moderní auta budou mít ty senzory nebo ty asistenty tak vyvinutý, že když překročíš rychlost, tak auto automaticky začne brzdit a snižovat výkon motoru.
1: No to jsme potřebovali. No. Ono to automatické brzdění, to je taky zážitek, no. Že jo?
0: To znamená, že ty už vlastně nepřidáš, nebo tady to pípání můžeš tak
1: je
0: nějak...
1: Je to prostě jako, nepustí.
0: Ale
1: jako.
0: To přejdeš, ono to pípá a řekneš si OK, tak jdu o trochu rychleji, kašlu na to, ale ono ti to nepustí prostě.
1: To je mazec.
0: Takže tam bude 50 a prostě půjdeš 50.
1: Což... Říkáme, já začnu chodit pěšky, to máš 6. Plzně. Až se jednou nenaštvu, začnu chodit pěšky a pak teprve, chlapče, okusíš, co to znamená, když chodím do práce pozdě.
0: Budeš tady tak akorát tolikrát, jako teďka, když jezdíš autem, ono se nic moc nezmění, Zorko. Ale mně by se líbilo, kdyby ty auta ještě uměly to, že když máš třeba extrémní hlad, nebo bylo by to naplněné na tebe, nebo se ti chce čůrat, tak ti samo zastaví, jakoby, víš.
1: Já myslela, že to jako půjde dál, víš, že by tě samo nakrmilo a rovnou by se pod tebou otevřel zákon.
0: Nebo ti to vykoplo ven rovnou.
1: Přesně. Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaš se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline s Michael Burian, Ondrej, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky. Všechno, co potřebujete na... Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. Léto najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland. Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mabelix, buďte in.
7: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
8: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní z Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
11: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Ahoj kamarádi! Právě vychází Sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové Sluníčko právě v prodeji.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2 a my se zaměříme na jednu bizarní soutěž, která se koná ve Spojených státech amerických a bude zajímat všechny vášnivé kočkaře.
1: Aha.
0: Říká se tak majitelům koček?
1: Asi to jsou pejskaři a kočkaři, no.
0: Tak všichni majitelé koček, kteří milujete své kočky, dáváte jim třeba schválně netradiční jména.
1: Jako platonicky, prosím vás.
0: Platonicky, ano, jsou. Ježiši Krista. A dáváte jim netradiční jména, tak by vás mohlo zajímat, že ve Spojených státech je každoročně skutečně oficiální soutěž, kam se hlásí statisíce majitelů koček se svými zvířátky. Jo. A je to teda kočka, teda nejšílenější kočičí jméno roku se tam hlasuje.
1: Takže ty majitele dávají schválně svým
0: kočkám. Schválně, protože chtějí vyhrát tuhle soutěž.
1: Přesně,
0: ta soutěž jméno. Je populární, ty tam asi vyhráš i nějaký obnos peněz, takže je to pro ně atraktivní, tudíž dávají schválně bizarní jména svým kočkám.
1: No, a to...
0: no tak uvidíš, jestli ti to přijde jako vítěz, jo, protože tam přišlo přes 200 000 hlasů.
1: Ano.
0: Jako je to opravdu sledovat.
1: Oni se nesejdou na tom místě, že by tam byly ty kočky
0: ne.
1: Fyzicky a tam by se
0: myslím,
1: hlasovalo.
0: Že musíš
1: ne.
0: Jenom doložit, že tvá kočka žije a skutečně se tak jmenuje.
1: Dobře, a jak to doložíš, že se tak skutečně jmenuje?
0: Tak nevím, já mám
1: zavoláš
0: napsat,
1: video.
0: Já mám napsat pás. Normálně já rodnej.
1: Já myslím, že musíš natočit video, jak zavoláš na tu kočku a přijde na to jméno.
0: To nevím, jak to dokládáš, ale prostě tam přihlásí svoji kočku, veřejnost hlasuje a letošní vítěz, je to kocour, se jmenuje Cheddar Big Booty Cheeseburger.
1: Ale prosím tebe.
0: Cheddar Big Booty Cheeseburger.
1: To někdo chtěl objednat prostě jídlo v Mekáče.
0: Ano, a přišla kočička.
1: Ne?
0: A přišla kočička. Asi na to slyšela od první chvíle a pak se tam přidalo to Big Booty, protože má prý docela velký zadek a rád se na něm nechává drbat.
1: Příští rok přihlásím kočku, kterou si koupím a pojmenuji Castro.
0: Nemoc hezky. S tím úspěš, Tomáš.
1: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
4: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
4: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
5: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer. Na Evropě 2.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
8: David Koller míří na Prague Open Air. V Holešovickém areálu 7 oslaví 20 let své kapely a kromě svých největších hitů zahraje i nové skladby z připravovaného EP Nebudem se bát. David Koller. Středa 19. srpna, areál 7 Holešovice. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.

0: jenom trochu ním. Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem tady viděl video, který mě tak nějak škodolibě rozesmálo.
1: Ano.
0: Nikomu se nic nestalo, ale příjemný to jistě nebylo.
1: Mm.
0: Taková ta škodolibá radost, že někdo udělá něco, co ho znepříjemní.
1: Tak snad ti nebylo inspirací a nechceš udělat něco ty.
0: Ale představte si takový ty sedačky na letišti nebo na nádraží.
1: Jasně.
0: Jsou třeba tři vedle sebe nebo čtyři, že jo?
1: Jasně.
0: A na kraji mají ty opirátka. Jo. Takový ty, že jo, kam se může opřít ruku.
1: No.
0: No a tady týpek nějaký tak na letišti právě tam takhle se chtěl lehnout a nějak se posouval, až tam vlastně prostrčil hlavu tím opirátkem. A nemohl tu hlavu vytáhnout zpátky.
1: Se zaseknul
0: hlavou tam. Tímto video jakoby začíná víceméně. A člověk si říká, asi co se stane horšího. Ten kámoš jeho se mu začal hrozně smát a chtěl mu ukázat, jak tu hlavu vytáhne, že to přece není tak těžký, tak ji tam dál a nemohl vytáhnout taky. Takže skončili oba dva. Na jedné straně jeden kámoš, na druhý kámoš a zůstali zaklíněný těma hlavama v tom operátku, člověče.
1: Jak to dopadlo?
0: No tak přišli a museli to operátku uříznout, tak ať to řeknu. Normálně flexou, že jo, přišli a museli to říznout prostě.
1: A co z toho pramení, kromě toho, že nemáme strkat hlavu do opirátek?
0: Z toho pramení, že se změní to pořekadlo, když uvidíš, jak kámoš strčí hlavu do opirátka, tak ji tam strčíš taky.
1: Tak dlouho se strká hlava do opirátka, až se opirátko uřízne.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Aliens.
4: Shut up, Dad.
5: Za novinkou Konec Oak Street stojí režisér David Robert Mitchell, který má na kontě výtečné horory jako Záhady Silver Lake a Neutečeš.
6: Looks like the whole neighborhood has lost power.
5: Konec Oak Street je pro Davida oficiálním vstupem do mainstreamu. Velký rozpočet, velký námět o sousedství přeneseném do džungle zaplevelené dinosaury a velká jména před kamerou. Ostatně Anne Hathaway a Ewan McGregor jsou bez diskuse vynikajícím úlovkem.
6: We can't leave.
7: I think that our neighborhood, our whole street has moved.
5: A že jde o mimořádně ambiciózní projekt, dokládá i producentská účast J.J. Abramse, jednoho z nejvlivnějších amerických tvůrců, který proslul jako mistr záhad.
8: Get out of there, run!
5: Konec Oak Street je zasazený na typické americké předměstí 80. let, takové, jaké známe z hollywoodských filmů. Jednoho dne ale poklidný život obyvatel naruší záhadná kosmická událost. Jejich domy, ulice a celé okolí jsou přeneseny neznámo kam, na místo, kde se to jen hemží dinosauřími zabijáky. Sci-fi thriller Konec Oak Street je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
9: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: My jsme Evropa 2 a po 17. hodině má slovo Lucka Hněvkovská. Tady jsou další aktuální zprávy.
2: Hezké odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic začne zítra s opravou dálnice D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem na Mladoboleslavsku. Levá část dálnice získá nový povrch. Úsekem denně projede až 50 tisíc vozidel. A povrch je podle ředitelství silnic a dálnic poškozený zejména kvůli nákladní dopravě. Práce na téměř 4-kilometrovém úseku vyjdou na 118 milionů korun bez DPH. Hotovo bude 5. října. Sucho se v části Evropy prohlubuje. Hladiny řek v Česku stále klesají. Například v povodí Ohře jsou už zakázané odběry povrchových vod na téměř 150 místech a během srpna budou zřejmě zákazy přibývat. Ve Velké Británii je největší sucho za posledních bezmála 200 let. Tisíce domácností v Londýně jsou bez vody a hasiči navíc na jihu země bojují s požáry. Teď už má slovo Katka.
3: V Kutné Hoře se zkomplikovala výstavba víceúčelového hřiště Průmyslovák na sídlišti Hlouška. Otevřít se mělo koncem června. Kvůli suchu a chybějící závlaze se ale areál nepodařilo zatravnit. Město se tak rozhodlo doplnit stavbu o zavlažování, chodník a oplocení. Nový termín otevření by mohl být na konci srpna. Náklady jsou do 30 milionů korun. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi zvítězily na mistrovství Evropy v Polsku i po druhé. Jako první český pár tak postoupili přímo do osmifinále.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Silný provoz je teď na jižní spojce v Praze od Štěrbohol směrem k D11. A také počítejte se silným provozem na D1 u Brna, a to v obou směrech.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Máme celý den slunečno, teploty stoupají na 26 až 30 stupňů. Zítra nás čeká ještě větší horko než dnes. Naměříme 26 až 30 stupňů a k tomu bude opět jasno nebo skoro jasno. Ze zprávy to ode mě pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
1: Co všechno je umění a hlavně kde končí umění a začíná vandalismus?
5: Zorko, přizně se, co jsi udělala.
1: Dozvíte se na Evropě 2.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. Zorka teď prohlásila, že se rozhodla vás, posluchače, edukovat, čili vzdělávat. No. Že když jsem tady nebyl, že měla velmi intelektuální témata. Konečně jsem se vrátila, dá se to poslouchat. Protože když Zorka chce být intelektuálka...
1: Chci se momentálně bavit o umění a Tomášovi je to proti srsti.
0: Není. Zaprvé nemám srst, Zorko.
1: Ale máš trošku, i to vidím.
0: To jsou krásné mužské chloupky tohle, toto není srst.
1: To je to trošku svetřík už.
0: Zorko, jestliže svetřík, tak zlami vykuni.
1: No, tak můžeme se pobavit o umění, konkrétně o populárním britském street artovém umělci Banksym. Tomáš mě tady konfrontoval s informací, že údajně byl teď zatčen, no, to nevím, jestli je pravda.
0: Byl nějak potahovaný z nějakou pokutu a možná začal někde v Londýně, nebo kde
1: no,
0: si něco
1: načmáral. Samozřejmě se na jeho umělecká díla váže už spousta různých kaus, jo. Někdo tomu fandí, někdo naopak.
0: No, ale čmára po barákách, no.
1: No tak Britové už mu moc nefandí.
0: A to bylo právě v Británii, v Londýně, myslím, to bylo. No.
1: Nejenom proto, že čmára po barákách a ne každý je ochoten to vnímat jako součást umění, ale ukázalo se podle aktuálních výpočtů, že Banksy stál britské poplatníky daňové už 4 miliony korun v přepočtu.
0: Aby to odstranili ty umění.
1: Přesně
0: jo?
1: Tak, oni ty budovy potom musí dávat do původního stavu, odstraňují různý jako nástěnné malby a podobně. A skutečně se to vypočítalo na 4 miliony, které šly tedy z kasičky daňových poplatníků.
0: No tak je to samozřejmě diskutabilní, to je, když se někdo prohlásí samovolně za umělce a čmára ostatním po barácích, že jo? I když to může být hezký.
1: Kde je ta hranice, že?
0: Kde je ta hranice? Ano, někdo si řekne, to je nádhera.
1: Proč sprejeři jsou vandalové a Banksy je umělec?
0: Přesně tak. Záleží, kam to sprejuješ, co tam sprejuješ, chce to někdo, nechce to někdo.
1: No jasně.
0: Jo, je to prostě samozřejmě
1: kde
0: velmi
1: úzká hranice. Kde končí umění prostě?
0: Ne, tak úzká hráz, něco mezi jako, mezi tím tak, a tím.
1: Ta moje už zase tak úzká není.
2: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Polední show na Evropě 2 je ráda, že vás máme a že nás posloucháte. Odměnou vám budíš telefonát matce.
1: Já myslela, že mluvíš už o mámě, že je ráda, jakože...
0: To je ráda, že je ráda.
1: Jo.
0: Vytáčím.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Dobrý den.
0: Tak co?
2: Ahoj, Susanku, já jsem čekala, až mě pozdravíte, já jsem se bála, že už zase nejste v práci.
0: Je.
1: Samozřejmě.
2: Ty to máš, no. Prosím tě, já nevím, ale platí to teda i na paní Hrdovou.
1: No.
2: Co to má znamenat na tom Instagramě?
1: Co se děje?
2: No, Tomáši, prosím tě, ty nemůžeš tancovat. Kde jsi to vzal, ty pohyby?
0: No tak, část
1: viděl jsem, to doma říkal.
0: Část jsem zvěděl po tobě a část jsem se naučil prostě jako externě, no.
2: Po mně rozhodně, prosím tě, tady to tancování nemáš. Ty vypadáš, já nevím, kdy jsi tolik let chodil na balet. To v tobě bere takovýhle věci, ty vypadáš jako v nějaký dost bolestivý fázi po smrtech křečí.
0: Matko, já se každým pohybem snažím maskovat, že jsem chodil na balet.
2: No, já nevím, ale tohle, co to je hrozně.
1: Ale tak to byla taková...
2: Necháváte takovou ostudu udělat.
0: No jo, no.
1: To byla taková
0: sradička. A tak jsou lidi, kterým se to třeba líbí, jako nevíš nikdy. Prostě každý zboží má svého kupce, matko, pojď se na sebe. Taky jsi byla koupena nakonec. Ležela jsi dlouho, byla jsi dlouho v regále, ale přišel táta a koupil jsi ti nakonec. Podívej se. Tak, no, nezůstal jsi na ocet. Hele, ne, tak ono to pak vypadá, matko, ty lžeš a pak to vypadá, že jsem chodil skutečně na balet. A pak
1: jsi chodil, když jsi mi to říkal.
0: Pak někdo bude si chtít, jakoby, abych mu zatancoval, zabaletil třeba, že jo, já si to padere už vůbec nepamatuju.
1: Hele, buď pojď, to nikdo nebude chtít.
2: Ale to není žádná ostuda. Na balet dneska chodí kde kdo.
0: Přesně. Jediný, co mi z toho baletu zůstalo, byl ten suspenzor.
1: No.
0: Ten mám do dneška.
2: No a lesňáky, ty tady máš taky ještě pořád.
0: Lesňáky ty používám na kolo, ty jsou skvělý, no.
2: No jo, no a co máte vy novýho, tak mu to prosím zakazuje, už tu už nedělejte takovýhle krámoviny.
1: Uh-huh. Ne, to bych byla sama proti sobě, já se na tom bavím.
0: No, všichni se baví nakonec.
2: No, no. To je pravda.
0: Jediný, kdo se nebaví, jsem já, matko. Měj se hezky, čau.
1: Tak naschle.
2: Tak čau. Ahoj.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
4: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Taky milujete léto plné dobrodružství, adrenalinu a nevšedních zážitků? Nebo toužíte po kráse, tichu a odpočinku? Srpnové vydání vám nabídne obojí. Ikonickou pláž i indiánský mýtus Copacabana. Britský trail, španělský surfařský ráj nebo dokonalý venkov na jihu Francie. Nadechněte se vůně léta. Na stránkách časopisu Lidé a země.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha. Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Posloucháte odpolední show, taky Evropu 2. Budete i nadále, aspoň to doufáme, protože po nás startuje Evropa 2 Music Chart.
1: Jako kdo tady bude nadále? Evropa 2?
0: No ne, tak nadále, že budou poslouchat posluchači.
1: Jo, takhle.
0: A Evropa 2 tady bude i nadále, pochopitelně.
1: Tak jsi mě úplně vyděsil.
0: Tak tebe není těžký vyděsit. Ty si lekneš vlastního stínu kolikrát, ale... No. Já jsem právě upozorňoval, že program odpolední show nekončí, ba co více, ve čtvrtek ano, je právě opentlen, jak říkáme často.
1: No to říkáš ty, tento archaizmus.
0: Prestižní hitparádu. Mm.
1: My se loučíme, aby jsme se mohli zase vítat, že jo, to je oblíbená disciplína, zítra od 3 hodin, pak teda... Pak to teda bude své rázný.
0: Zorko, musím říct, že tvůj moderátorský projev se snad zlepší, protože jedeš na televizní projekt velký. A je vidět, že už šetříš slovy, že už šetříš projevem.
1: Slovy i takhle, že já šetřím hlavně myšlenky.
0: Zorku čeká dvouměsíční ostrov krásy a už skutečně...
1: Ostrov krásy.
0: Ostrov krásy, no a nádhery. Když se dáme lidi tak nějak dohromady a už teda šetří tím tvým svým projevem.
1: No, já mám mentální volno. Teď.
0: Moderátoři jde jako na úroveň nula, aby se potom mohla prudce zvednout opět. Tam, kde se platí více.
1: Tím jsem chtěla jenom říct, že se prostě těšíme zítra o 3 hodin.
0: Já se taky těším,
1: do 6,
0: ahoj.
1: Tak
0: už to tak bejt, už si ukázá, co umíš.
1: Taky večer.
0: Ahoj.
1: Papa. Evropa 2. Action. Novinky v kinech. Welcome to my island. Do kiny jde temné rodinné drama Birthday Party s Willemem Dafoem v roli řeckého miliardáře Markose Timoleona, magnáta ve stylu Aristotela Onassise. Děj filmu se odehrává v roce 1975 na soukromém ostrově, kde mocný a kontrolou posedlý patriarcha pořádá okázalou oslavu 25. narozenin své dcery Sofie, jediné dědičky po tragické smrti syna. You never needed me. Oslava slouží jako dokonalá příležitost pro různé osoby z Markosova života, jak se k němu přiblížit se svými vlastními záměry. Pro samotného Markose má být oslava zase prostředkem, jak zasáhnout do života dcery. Sofia má ale pro Markose připravené vlastní důležité a nepříjemné novinky. Zatímco se rajský ostrov pomalu mění v neprostupné vězení plné manipulace, lží a skrytých ambicí, stává se z narozeninové oslavy psychologická partie, v níž každý skrývá vlastní tajemství. Španělský snímek Birthday Party je aktuálně v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2. Evropa 2, 88.2 a
2: 105.5 FM. Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
3: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Čtvrtek, takže po 18. hodině hitparáda, ale taky ještě zprávy stíháme na Evropě 2.
2: Hezký večer. Věková diskriminace na trhu práce se týká lidí i ve středním věku. Ukázala to výzkumná zpráva zástupce ombudsmanky a vědců z Masarykovy univerzity. Šance na získání práce se podle výzkumu snižují už po 40. Jen necelá třetina mužů ve věku 40 až 55 let, kteří hledají práci prostřednictvím databáze úřadu práce, se pak může dočkat pozitivní reakce zaměstnavatele. Při demolici vyhořelé budovy v areálu bývalého svitu ve Zlíně se zřítila část stavby. Na ní byla umístěna plachta s podobiznou podnikatele Tomáše Bati. Dělníci se ji snažili zachránit, to se ale nepodařilo. A další zprávu má Katka.
3: V rybnicích rybářství Třeboň, které hospodaří na 8000 hektarech vodní plochy, chybí více než třetina vody. Oproti běžnému objemu 75 milionů metrů krychlových vody je v rybnicích o 28 milionů metrů krychlových vody méně. Každý týden se kvůli extrémně vysokým teplotám a nedostatku srážek odpaří další 2,5%. Kvůli suchu začaly rybáři s výlovy některých rybníků předčasně, protože by jinak ryby uhynuly. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Hradec Králové čeká velký triatlonový víkend. Krajské město o víkendu zaplní téměř 3,5 tisíce sportovců ze 45 zemí. Čekají je téměř 2 kilometry plavání, 90 kilometrů na kole a závěrečný běžecký půlmaraton. Hlavní závod odstartuje v neděli v 9.30 skokem do Labe. Hradec i okolí čekají rozsáhlá dopravní omezení.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Silný provoz je teď na jižní spojce v Praze od Štěrbohol směrem k D11. A také počítejte se silným provozem na D1 u Brna, a to v obou směrech.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra nás čeká ještě větší horko než dnes. Naměříme 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26. K tomu bude většinou jasno. Ze zpráv je to ode mě vše. Na Evropě 2 startuje Music Chart s Bobem Schwarzem.
1: To mi chybělo. Posloucháš Evropu 2. Tak je to tak? Posloucháte Evropu 2? I vy jste mi chyběli. No a pojďme na to, pojďme na další hitparádu.
0: Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
1: Přátelé, já jsem si vás přišel tak trošku zkontrolovat, jestli jste mi tady moc nezvlčili. Přece jenom měsíc a půl je poměrně dlouhá doba, takže je potřeba, jak se říká, zkontrolovat škody. I když to má trošku takový negativní podtón, kontrola škod, tak k tomu není určitě důvod. Kolegové se o vás starali, to vím, nepochybuju o tom, díky jim za to, ale prostě mě už se po vás stýskalo, už jste mi chyběli, tak doufám, že tahle emoce byla oboustranná a... Musím teda říct, že sice jenom na skok jsem se na vás přišel podívat, ale zkoukneme to všechno kompletně, jak jste tady hlasovali v průběhu léta, v průběhu prázdninu na webu Evropa2.cz. A musím teda rovnou k tomu zmínit dvě věci. Jednak, a to mě fascinuje každoročně, jo, jak za pár týdnů, kdy ten žebříček já nesleduji, tak jak se může proměnit. Tady jsou jména, co vůbec neznám. No a druhá věc, taky se říká, že léto je taková okurková sezóna, že se jako nic neděje, tak to teda nepřijde. Já myslím, že to neplatí letos, že se toho děje spousta. Mám pro vás tím pádem spoustu zajímavostí, takže je dobře, že ladíte už 31. letošní Music Chart na Evropě 2. Zdraví Bob Schwarz. Ano, jsem to já, dobrý den a pojďme si společně užít 2 hodiny, co teď jsou před náma. A tohle se teda nezměnilo, že hned na začátek tady mám 2 soutěžní novinky na začátek každé hodiny, tak ta první teď hned je od kapely Kecaj. Nekecám, je to tak, jdeme na to, začínáme, užívejte. Let's go!

Jako bych to neříkal hned v úvodu dnešní hitparády Music Chart na Evropě 2, že jsou tady jména, která vlastně skoro vůbec neznám. Třeba název téhleté kapely, která se jmenuje Kecaj, tak vzhledem tomu, že to jsou holky, jejich, počkejte, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, tak by se to dalo vzít i právě takhle, jakože Kecaj, ale ne, je to samozřejmě v podstatě stylizovaný název, je to jakože kočičí vlastně oči, Kecaj, a je to kapela teda americká, která vznikla v LA, říkal jsem šest holek, tak jmenovitě Manon, Daniela, Lara, Megan, Sophie and Jončí, nebo nevím, jak se to čte tohle jméno. Každopádně vznikly v roce 2023 Kecaj, to díky reality show, jak dnes bývá zvykem, s názvem Dream Academy. Chytl se jich jeden manažer, to zní taky zvláště, chytl se všech asi ne. Možná jenom jedné nebo žádné, asi jsou to profíci, tak žádné určitě. No a postaral se o ně tak, že hned vydali album. Jinak ten název Kecaj opravdu odkazuje prý na kočičí oko. Symbolizuje to, že každá členka kapely má jedinečný pohled a jedinečnou barvu duše, pochopitelně, a dohromady tvoří pestrý a hypnotický celek a taky odráží ten název rozmanitost a jasný pohled do světa hudby. 14. srpna letošního roku bude kdy? Jestli posloucháte premiéru, tak zítra. Jestli posloucháte reprízu, tak to bylo předevčírem. A je to den, kdy se chystají vydat potom prvním, už vydali druhé, tak teď třetí album s názvem Wild, a právě na něm bude tahle ta skladba s názvem Animal Single, ve kterém zpěvačky prý hledají ten správný rozpor mezi tenzí, mezi naleštěnou verzí osobností, kterou ukazujeme navenek, a nespoutanou energií v nás, a tomu nerozumím. Já vlastně častokrát, když tady čtu vždycky ty anotace o těch písní, tak mám pocit, že se v tom hledá víc, než je potřeba. Prostě je to hezká rytmická písnička a myslím si, že by k jejímu úspěchu mohlo pomoct i to, že jí psal s holkama Ed Sheeran. Tak to je záruka kvality. Takže jestli se vám to líbilo, novinka číslo 1 v tuhletu chvíli za námi. No a novinka číslo 2, můžete zase svoje kočičí oči trošku přivřít, abyste si to užili. Novinka číslo 2 sní je tady Kid Laroi na Evropě 2 Music Chart.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2. Tohle byl The Kid Laroi, neboli Charlton Kenneth Jeffrey Howard, celým jménem muž, který bude za pár dnů 17. srpna úplně konkrétně slavit svoje narozeniny. Tenhle ten australský rapper, zpěvák, písničkář a producent. A já jsem se tady o něm jako první informaci dočetl, že pochází z jednoho australského domorodého národa, z Kamy Laroi, a odtamtud právě pochází to jeho umělecké jméno, The Kid Laroi. No a to jsem přesně já. Místo, abych tady řešil tu písničku, tak jsem začal se zajímat o ty národy tam, to jsem vůbec nevěděl. Já jsem žil v domnění a myslím si, že spousta z nás, že v Austrálii původní obyvatelstvo byli aboriginci, nebo Australci, taky se říká. Tak jsem se právě nechal vyvést z omylu. Samozřejmě ano, ti tam všichni byli, ale úplně konkrétně 500 až 600 různých kmenů tak žilo prapůvodně v Austrálii a dorozumívali se víc než 250 samostatnými jazyky. Takže to máme štěstí, že The Kid Laroi se naučil anglicky takhle pěkně a že mu takhle hezky můžeme rozumět téhleté nové písně. A hlavně teď něco víme, něco nového, že The Kid Laroi je právě z jeho národa, ze kterého pochází. Ten název je Kamy Laroi a on Kid Laroi zvolil právě tohleto jméno, aby asi možná i vzdal hold svým předkům a svému původu. Pěkné. Tak on ale samozřejmě může být hrdý i sám na sebe, nejenom na své předky, protože se stal jednou z nejrychleji rostoucích hvězd současného hudebního průmyslu. V roce 2021 tak se mu povedlo vystoupat až na vrchol žebříčku toho možná nejprestižnějšího na světě. Možná překvapivě to není Evropa 2 Music Chart, my jsme až na druhém místě. První je Billboard Hot 100 a tam jeho skladba Stay s Justinem Bieberem tak opravdu královala. Tak můžeme si teď jenom přát i za něj, aby stejně úspěšná byla i tahleta nová věc s názvem Pieces. Je to skladba, která pochází z jeho nového alba, které vydal letos vlastně v lednu, hned na začátku roku, s názvem Before I Forget. Tak, novinka číslo 2, tímto taky vyřešená, no a pojďme se teda věnovat žebříčku, který, jak jsem říkal, je pro mě úplně španělskou vesnicí, protože já tady fakt znám tak polovinu těch jmen a polovinu názvů, ale třeba tady vím, Alok, Jennifer Lopez, to jsem doma, ty si pamatuju ještě z dřívějška.

0: Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2, 20. místo, Alok a Jennifer Lopez, ti už tuhle tu chvíli tak jsou dávno za námi, protože tohle teď na místě 19. byl Justin Bieber s novinkou z minula. Musím říct, že mám radost, že se nám Justin vrátil už jeho vystoupení na finále světového šampionátu ve fotbale, kdo jste viděli, jak tam letos poprvé v historii byla takzvaná halftime show, neboli poločasová show po vzoru amerického fotbalu, což prostě je blbost ve fotbale. Evropském sokru, jak se říká, tak musím říct, že právě tohle vystoupení Justina Biebera bylo skvělé, to mě s tím vším tak trošku smířilo. Nicméně, mistrovství světa ve fotbale, to už je taky prehistorie. Stejně jako teď 19. místo a Justin Bieber, nás už zajímá místo 18., takže na něm jsou Užel, Imel Angel a Ultranate. Za chvilinku si je dáme, stejně jako za chvilinku už otevřeme některá z těch mnou slibovaných témat a že jich tady pro vás mám opravdu spoustu. Stejně to jsou jména Imel Angel a Ultranate. No, jak jsem říkal, španělská vesnice, nebo Poláci mimochodem, taková vsuvka, jo. My říkáme španělská vesnice, když něčemu nerozumíme. Víte, co říkají Poláci? Český film, že to je jako v českém filmu, protože oni nechápali tak trošku naší kinematografii někdy v 60. letech, teprve až v poslední době, tak se jim české filmy líbí. No a právě proto používají takovýhle idiom, jakože španělská vesnice říkáme my, oni španělský film. Každopádně, kdyby někdo v něčem neměl jasno, tak už za chvilinku se vás pokusím zase dostat do obrazu a hlavně do naší music chart, která už za chvilinku pokračuje. Tak buďte i dál s náma.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Každý den. Takže i dnes sypeme na Evropa2.cz nálož toho nejlepšího z éteru Evropy 2.
5: Hele, milej divo, na tím chodí 14 dní

Denně čerstvé v sekci pořady a záznamy na Evropa2.cz. To, co najdeš na Instagramu Evropy 2, nikde jinde neuvidíš. E2.cz, nejnabušenější instáč českýho éteru. Exkluzivní fotky a videa ze zákulisí vysílání Evropy 2. Unikátní příspěvky ze života moderátorů. Trby, forky, novinky a to nejlepší z našeho éteru. 250 000 z vás ví, o čem je řeč. Vy ostatní se přidejte, ať to víte taky. E2.cz, držíme ti flek i na Instagramu. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

správný výplach. To, co jsme teď slyšeli, vypadá, že Music Chart na Evropě 2 na 18. pozici. Užel, Female Angel a Ultra na té, ale jako to výplach teď jsem myslel pozitivně, kladně, mně se to líbilo. Stejně jako si myslím, že se nám všem bude líbit za chvilinku místo 17. na něm bere. Jeho skladba Yesterday, Today, Tomorrow, ano, včera, dnes, zítra, pořád se něco děje. Například já jsem teď chtěl se vrhnout na jedno z těch témat, co teda jsem si připravil v uvozovkách, jakože jsem si to přečetl a že se vám to pokusím říct, že mi to zaujalo. Nicméně ještě předtím teda se vrátím ke vstupu minulému, to znamená, vy, co jste to neslyšeli, tak v rychlosti vysvětlím. Zase jsem jako obvykle dělal chytrého. A jako já občas se do tohohle pustím a někdy to vyhraju, tenhle souboj s inteligencí, někdy ne, tak jsem tady jako zase v uvozovkách poučoval, co říkají Poláci, jako my říkáme, že něco španělská vesnice, tak jsem chtěl říct, že oni říkají, že to je jako v českém filmu. A já jsem prý řekl, že to je jako ve španělském filmu, čím samozřejmě jsem ten vtip úplně zretardoval, nebo vtip spíš tu zajímavost. Takže ještě jednou, aspoň vidíte, že to není připravený, jo? Že fakt člověka to tady napadá, něco zajímavého, tak vám to hned řekne. Tak ještě jednou, my říkáme, když něčemu nerozumíme, je to jako španělská vesnice. A Poláci říkají, je to jako v českém filmu. Tak, je to správně? Je to správně. Tak. Všechno důležité pro tuhle chvíli podle mě víme. Víme, jak se to kde říká, když se něčemu nerozumí. Stejně jako víme, co bude za chvilinku hrát v hitparádě na Evropě 2, že to bude bere. No a potom, ještě předtím, než zazní Martin Garrix a Ed Sheeran na místě 16., tak vám konečně povím něco fakt zajímavého. Tak vydržte.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2, že za 16. nebo na 16. místě za chvilinku budou Martin Garrix a Sheeran. To už jsem říkal, potom taky můžu slíbit 15. Loreen, ale teď se chci věnovat zpěvačce Tate McRae. Jednak mám podezření, že právě Tate McRae je ta, která tady v té jedné naší upoutávce vždycky začíná hodina celá, tak se ozve takový to, jako posloucháš Evropu 2, a já mám pocit, že to tam právě takovou neumělou, ale roztomilou češtinou říká Tate McRae, že nám to nemluvila, ale nejsem si jistý, možná je to taky Zara Larsson, anebo to někdo úplně jiný, ale myslím, že to je Tate McRae, ke které tady mám teď takovou informaci, takovou zajímavost týkající se jejího soukromí. Začnu tím, že Tate McRae má blízko k hokeji. Totiž její bratr Tucker tak je hokejistou, který hraje za jeden univerzitní tým, takže Tate McRae mnohokrát šla právě svého bratra podpořit na zápasy toho jeho týmu a byla viděna přímo i ve svém rodném Calgary několikrát na hokeji a snad někde tam se seznámila s profesionálním hokejistou, s hvězdou, která se jmenuje Jack Hughes. Možná pro někoho to tak známé jméno není, uznávám, není to Plekanec, není to Jágr, ale Jack Hughes, asi kdo máte rádi hokej, tak tohle jméno znáte. A Tate McRae s ním byla spojována, že spolu chodí, že jsou partneři. No a teď teda podle bulváru ten jejich vztah skončil. Přišel s tím jeden zahraniční bulvární server, který uvedl, že, a to je ta zajímavost podle mě, rozchod neiniciovala Tate McRae, ale právě hokejista Jack Hughes prý v jejich vztahu, to už teda ten bulvár podle mě dost fabuluje, jo? Tak viděl několik takzvaných red flags, jak se říká hezky česky, prostě varovných signálů, že zkrátka ten vztah by nemusel být úplně ideální na celý život, tak se prostě rozhodl poslechnout hlas svého právě že ne srdce, vlastně rozumu, protože on si rozumově uvědomil, že tam něco nesedí. No a prý se teda Tate McRae rozešel. Zatímco její okolí tvrdí, že to bylo naopak, že se rozešla ona, ale ten bulvár přišel nejdřív s tím, že se rozešel on s ní. No. Ne, to je výsledku jedno, prostě už spolu Tate McRae a Jack Hughes nejsou, takže jestli tady těm jste fandili v jejich vztahu, tak bohužel už musíte fandit tentokrát odděleně. A já bych to bral jako i docela zajímavé poučení, a sice, že vlastně Tate McRae nám dokázala, že se dají dostat nejenom kopačky, ale jak jsme teď slyšeli, i brusle.

Hitparáda Music Chart na Evropě 2 pokračuje a pokračovat bude i dál, třeba 14. místem za chvilinku, na které dosáhl Dermot Kennedy, i když klidně bych mohl říct, že na něj tak trošku spadl Dermot Kennedy. Už prozrazuji, že to je pár týdne, podrobnosti za chvíli. Teď podrobnosti k prvnímu dnešnímu Future hitu, píseň nová, která ale ještě nepotřebuje hlasy, protože tady určitě tady bude i za týden, takhle ano. Minimálně jednou jako Future hit a potom jako soutěžní novinka vždycky je Future hit. Takže Robin Schulz a Burbs jsou ti, kteří přicházejí se skladbou Better Times. Je to vlastně jenom 2 týdny po tom, co vystoupil právě Robin Schulz, můj oblíbený, musím podotknout, DJ a hitmaker z Německa, tak vystoupil na slavném festivalu, jehož název já se bojím říct, protože vím, že ho neřeknu správně, buď Coachella nebo Coachella, někdo to říká tak, někdo tak, tak už víte, o kterém je řeč, o kterém teď se mluví. No a on tam vystoupil a hned potom vydal právě tuhletu novou skladbu, ke které přizval zpěvačku, která se říká Burbs, ale zároveň má taky celé své jméno, logicky Barbara Argyrou, což vy, kteří třeba jezdíte do Řecka, tak víte, že to zní řecky a ona opravdu je to původem řekyně, i když dneska už se dá říct, že to je řecko-americká zpěvačka. Takže ještě jednou Němec Robin Schulz, paní napůl z Řecka, napůl z Ameriky, Barbara Argyrou neboli Burbs a novinka, která doufám, že se vám bude líbit, protože my, co tady nasazujeme jako future hity, tak nasazujeme právě s tím, aby vás to bavilo. Tak pojďte to zkontrolovat. Evropa 2.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Evropa 2 Music Chart. Naše hit paráda a Dermot Kennedy teď na 14. místě. Líbil se vám? Líbil? Jo? Tak proč dostal tak málo hlasů? A je to 5 týdne. To je, přátelé, potřeba změnit do příště, třeba napravit. Tady to ještě jde, tady je ta možnost, že když mu pošlete naopak teď hlasů víc, tak do příště to může být klidně i šplh týdne. A využijte toho, že můžete ještě napravit něco, protože jsou situace, kdy už to nejde. Například následující 13. Michal Schulte. Tady, i kdybychom se rozkrájeli, i kdybychom zavařili hlasovací systémy, tak nic s tím neuděláme, protože po 7 týdnech nás opouští. Takže skladbu Love Sick si určitě užijte, protože tu už v hitparádě neuslyšíte. Možná ve zlaté hitparádě na konci roku, ale to zase by nesměla být dnes na 13. místě. Ale kdo ví. Tak Michal Schulte, 13. No a co se týká toho hlasování, tak pochopitelně ano, něco vypadne z toho aktuálního žebříčku, budou to konkrétně 3 skladby, včetně právě Michala Schulteho, ale jinak tady stále je spousta čekatelů na vaše hlasy, ti tady budou dál. I novinky samozřejmě soutěžní, tak přivítají vaše hlasy, takže určitě hlasujte na Evropa2.cz u nás na webu, klikněte na Evropa2.cz, tam hned na začátku té stránky úplně nahoře v úvodu, tak je proklik právě do hitparády, najdete celý žebříček a můžete tam dát hlas. V případě, že posloucháte čtvrteční premiéru hitparády, počkejte na 20. hodinu, to spouštíme hlasování. Jestli posloucháte v neděli reprízu, tak se do toho hlasování puste hned teď a stihněte to určitě do úterního poledne, protože to se hlasování uzavírá. Tak hlasujte, poslouchejte, tohle je Music Chart na Evropě 2. Evropa 2 Music Chart.

0: Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2, tady přesně vidíte ten koloběh, když někdo končí, někdo jiný začíná, Darwin by měl radost, protože na 13. místě teď Michal Schulte se rozloučil po 7 týdnech a naopak za chvilinku na 12. místě Luis Capaldi. To je novinka z minula, které se dařilo až tak, že se právě dostala do top 20. No a jinak, já jsem tady dneska v úvodu říkal, že mám pro vás zajímavosti různé a že okurková sezóna letos v létě neplatí, beru to zpátky. Ta zpráva mě sice zaujala, ale když se nad tím zamyslím, tak je to vlastně úplná blbina a potvrzuje to, že okurková sezóna existuje, protože myslím si, že mimo léto bychom se nedověděli, že zpěvačka Ava Max měla problém ve výtahu. Ale zase na druhou stranu fakt to byl incident, který myslím, že kdyby se stal komukoli z nás, a možná se stal někomu z vás, že jste uvízli ve výtahu, tomu věřím, to se opravdu stalo leckomu, ale že třeba ten výtah se s vámi i trochu propad, tak věřím, že to v člověku může zanechat i trauma na jeho psychice, tak Ava Max přesně popsala tuhle situaci, co se jí stalo při dovolené na Floridě v Miami. Uvízla ve výtahu, jenomže tím to neskončilo, najednou ten výtah se propadl o 5 pater. 5 pater se zřítit s výtahem, naštěstí teda to nedopadlo úplně na dno té výtahové šachty, ale i tohle podle mě stačí, to je jak turbulence v letadle a tam v tom výtahu předpokládám úplně Ava Max připoutaná nebyla. Takže zkrátka opravdu to v ní zanechalo tak hluboký a záporný negativní dojem, že prý dnes raději volí schody, což si myslím, že vlastně není tak úplně špatně, to bych doporučil všem, jako jestli máte na výběr schody nebo výtah, tak myslím si, že je dobré udělat i něco pro své zdraví, že člověk ty schody vyběhne a navíc vám nehrozí takováhle nepříjemná situace ve výtahu. No, takže můžeme jenom poděkovat tam nahoru, že Ava Max se nic nestalo a vlastně si tak říkám, že to by si vždycky myslel, že nejhorší věc, která se interpretovi, zpěvákovi nebo zpěvačce může stát ve výtahu je, že v tom výtahu bude znít, že tam uslyší svoje písničky, ale tady jsme teď slyšeli, že může dojít i k horší situaci. Naštěstí dopadla dobře.
1: Evropa 2 Music Chart.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa 2, Music Chart.
1: Nemůžu to vyloučit, že někomu z vás se to přihodilo, že jste přišli o první hodinu dnešní hitparády Music Chart na Evropě 2 a teď samozřejmě chápu, cítíte se lehce zmatení, lehce bezprizorní, tak nebojte se, dá se to ještě napravit, jednak tím, že si dáte se mnou hodinu druhou a taky, že já vám v rychlosti zrekapituluju tu hodinu první a taky pokud posloucháte čtvrteční premiéru, tak si v neděli můžete dát reprízu. Úplně ve stejném čase, 18 až 20, tak vlastně se tam nic nemění, běží to úplně stejně jako při té premiéře. Akorát už prostě to překvapení je trošku menší, když právě tu premiéru znáte anebo slyšíte tu rekapitulaci, tak pojďme od 20. místa po 11. se na ty výsledky podívat, jak to prozatím vypadá. 20. místo Alok, Jennifer Lopez, místo 19. novinka z minula od Justina Biebera, Užel, Imel Angel a Ultranate na 18. pozici, bere potom 17. 16. Martin Garrix a Ed Sheeran, Lorin 15. Potom jsme tady měli pát týdne pro Dermota Kennedyho, tak je to takový pád, malinký jenom z 10. na 14., ale pád to je, takže hlasy pro Dermota Kennedyho jsou potřeba. Naopak už nejsou potřeba pro 13. Michaela Schulteho, protože ten po 7 týdnech se s námi loučí. Luis Capaldi ten už hlasy dostal jako nováček, takže postoupil na dnešní 12. místo. A šplh týdne, tak nám uzavřel tu první hodinu, kterou možná jste někteří neslyšeli, z 18. na 11. poskočil Miles Smith, takže takhle optimisticky ta první hodina skončila. No optimisticky začne teď zase ta hodina druhá, protože jednak už je nás zase víc, vy co jste neposlouchali, tak už posloucháte, ale hlavně tady mám novinky, kromě těch dvou prvních, které už jsme slyšeli, novinka číslo 1 Kid Cudi a novinka číslo 2 The Kid Laroi, tak teď novinka číslo 3 už je připravena a s ní Lost Frequencies a Karin Lomax, tak jdeme na to. Let's go!

Opět zdravím z agentury pro uvádění omylů na pravou míru, tak trošku naše hitparáda Music Chart na Evropě 2 má i tuto funkci, protože byste nevěřili, kolik lidí, a to včetně kolegů mých tady na Evropě 2, si myslelo, že Lost Frequencies je kapela a přitom to je jednotlivec. Já jsem teda mezi ně patřil, než jsem si to zjistil, že to je belgický DJ, který se jmenuje Felix de Laet, což vlastně zní taky docela dobře, ale Lost Frequencies je přece jenom jakože větší perda, tak jeho fanoušci mu to vracejí, že je hvězdou, a to tak, že si ho poslechne víc než 25 milionů posluchačů měsíčně třeba jenom na Spotify. Má za sebou jenom letos spoustu vyprodaných vystoupení a spoustu prestižních festivalů. No a na začátku vlastně léta tak vydal novou skladbu, kterou teď jsme slyšeli, Levitol se jmenuje, a je to prostě taneční pecka, jak jsme zvyklí právě od tohohle umělce, a stejně jako jsme zvyklí, že si přibírá různé jiné umělce, většinou nějaké zpěvačky, tak tohle, co teď tam bylo slyšet, ten vokál, tak byla R&B zpěvačka z Atlanty, Karin Lomax. Novinka číslo 3, Lost Frequencies hlavně teda, pod ní podepsán. No a ještě novinka 4. zbývá, a nechci to vlastně říkat takhle, jako že něco zbývá, když ta novinka 4. je od Miraje a od kapely Miraj. Pojďme si je užít.

Pokud jste cítili teď letní vibe, letní atmosféru v novince od Mirai, tak se jim povedla ta novinka číslo 4 v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2. Já jsem to tam teda opravdu cítil, takovou tu náladu léta, toho horkého léta, které konec konců letos prožíváme. A teď ještě to podtrhnu tím, co o písni s názvem

že všichni máme buď tohle taky někde v sobě z dětství, a nebo máte nějakou podobnou příjemnou vzpomínku, která vám tohle to připomene, tak Miraj říká, malinový sirup je pro mě symbol dětství a léta. Dělávala malinový sirup kdysi moje babička, která měla obrovskou zahradu. Celé prázdniny jsme trávili u ní na vesnici a bylo to fakt hezký období. I hudebně je malinový sirup trochu návrat ke kapele bez příkras. Tak to se povedlo. Já jsem to opravdu, jak říkám, v té písni cítil. Myslím si, že kdo má srdce a kdo si užívá léto, tak to tam cítil taky. V novince od kapely Miraj. V novince číslo 4, která předchází už otevření první desítky, top desítky, a tady je zase pro mě velmi zvláštní, ale vlastně zajímavé spojení Aleso a Pendulum na 10. místě v dnešní chart.

Před chvílí jsem říkal, že zvláštní spojení, ale skvělé spojení. Teď Music Chart na Evropě 2 nabídli Alesso a Pendulum na 10. místě. No a já už teď nabízím i místo 9. Po 7 týdnech se loučící Ariana Grande na něm. No a potom taky, nechci ztrácet čas, tak vám to teď hned řeknu, že nás čeká hudební zpátečka do roku 2016. Počkejte si na to.

0: Ariane Grande, díky. Teď jsme ji slyšeli na 9. místě. Já už do toho můžu mluvit, jednak je to pořád stejný dokonce. A navíc já mám co říct, jednak že nás za chvilinku čeká na 8. místě Sombr. No a hned potom taky už slibovaná hudební zpátečka a s ní výlet do roku 2016. Do léta roku 2016. Já myslím, že to je skvělá pozvánka, abyste i dál byli s náma, abyste i dál poslouchali Hitparádu na Evropě 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pěknou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

Evou Farnou. Za chvilinku bude pokračovat hitparáda Music Chart na Evropě 2 7. místem, předtím ale hudební vzpomínání. Jak se vzpomíná třeba po létě na letní lásky, tak pojďme vzpomínat na letní písničky roku 2016. Začnu, a vemu to dneska rychle, musím, nic jiného mi nezbývá, tak začnu ukázkou, jednou novinkou z té doby. Alvaro Soler, Sofia je právě z roku 2016, z léta.

Jakože tehdy to byla novinka, jo, aby to někdo nepochopil špatně, že tohle hrajeme jako aktuální novinku. To bychom teda opravdu přišli trošku, jak se říká, s křížkem po funuse. To mi ne. My teď jenom připomínáme ty starší kousky a teď rád připomenu i Sebastiana, který v roce 2016, v srpnu 2016, tak tady byl se skladbou, která samozřejmě zní zase třeba trošku jinak než ta současná tvorba, ale taky skvělé.

0: znáš.
1: To, co jenom Sebastian od té doby trošku přitvrdil, ale to je naprosto v pořádku. No a ještě pojďme si dát jednu ukázku před prvním místem. Osmé místo a jedna z mých srdci nejbližších skladeb vůbec. Možná to nepochopíte, proč zrovna tohle, ale prostě to tak mám.

Ale Farben a Jonatas, Please Tell Rosie, já to prostě miloval a stále vlastně miluji. Nicméně musíme jít dál po ukázkách, tak rovnou první místo celé kompletní, v celé stopáži. Debbie a Marcel totiž byli vítězové toho 11. srpna 2016, tak tady jsou pro připomenutí. Evropa.

Možná, když nějaká píseň končí po maximálních 7 týdnech v hitparádě Music Chart na Evropě 2, tak bych to o ní měl říct předtím, než se rozezní, protože pak byste třeba mohli být smutní, že jste si ji neprožili tak, jak byste chtěli. Tak na 6. místě, ale teď opravdu se loučili Antonín Herbeck a Brandon po maximálních 7 týdnech, takže velký úspěch. Za chvilinku místo 5. na něm Martin Harich a Sarah C. A mezi tím taky ještě druhý future hit, neboli druhá mimo soutěžní novinka od Normy Jean Martin. Netřeba představovat tuhle umělkyni, která má za sebou obrovský megahit Overdrive z Offenbach. No a teď se ale prý definuje jako dancepopová umělkyně, opravdu se vším všude. Prostě oficiální krok právě do této sféry, do tohoto segmentu s písní Encore, kterou teď nabízíme mimo soutěž. Evropa.

0: Na Evropě 2 v hitparádě Music Chart dnes už vlastně v žebříčku zbývají jenom 3 písně, přesto řeč bude o písních 5. V podstatě to takhle můžu shrnout, protože teď jsme na 4. místě slyšeli spojení Krištof a Dominik Aládža a přesto ještě, i když zbývají 3 v žebříčku, tak zmíním ještě jednu skladbu, a to novou od Madony. Denseteria se jmenuje a je to dneska naše ukázka ze zahraniční hitparády. Je to z Itálie, rádio DJ Italy, tak právě teď tuhle píseň hraje a v jejich hitparádě na prvním místě. No a Madonna právě touhletou písní tak vzdává si, představte, hold legendárnímu stejnojmenému klubu Denseteria, kde právě ona na začátku 80. let odstartovala svoji hvězdnou kariéru. A já myslím, že ani jí tehdy nenapadlo, že za nějakých 45 let tak stále bude patřit mezi největší světové hudební hvězdy. A jestli jí to napadlo, tak stejně má teď určitě radost, že ji hrajeme i tady u nás na Evropě 2 jako ukázku zvenku.
1: Evropa 2, Music Chart. Jak to hraje venku?

Tak za mě dobrý, musím říct, i po té dlouhé době, co jsme se neslyšeli, tak myslím si, že tady je všechno v pořádku. Muzika, maximum muziky, skvělé, vaše hlasy samozřejmě tak dostačující. Nikdy jich není dost, ale díky za ty, co k nám chodí, výsledky si myslím, že se celkem povedly, i když teda mezi těmi vypadnuvšími, tak mě minimálně jedna skladba překvapila, ale prostě celkově, když to shrnu, tak je to dobrý. Léto se zatím daří i tady u nás v hitparádě na Evropě 2. Tak kompletní výsledky, než vyhlásíme vítězné první místo, začnu teda těmi, co vypadly, tak po 7 týdnech Damiano David, taky Rasmus a Nico Wilhelm a taky Dara. Ale co mě trochu překvapuje, že po jenom 2 týdnech Atmo Music se Sebastianem nás opustili, no tak nepochybuji o tom, že si to všichni jmenovaní vynahradí příště. A to třeba už velmi brzy, že se dostanou zase mezi novinky, které teda dneska byly tyto slyšet. Novinka číslo 1 Cat's Eye, novinka číslo 2 The Kid Laroi, novinka číslo 3 Lost Frequencies a Karin Lomax a novinka číslo 4 Mirai. Vlastně mají poměrně to jednoduché asi 3 z těch 4 novinek, protože ty se dál dostanou určitě, protože 3 písně z toho dnešního žebříčku vypadnou určitě po 7 týdnech, ale zase ty písničky jsou 4, takže stejně je potřeba těm novinkám, jestli se vám líbily, dát hlasy, aby právě ta jedna, co nepostoupí, nebyla ta vaše favoritka. Top 20 každopádně dnes má tuto podobu: Alok a Jennifer Lopez na 20. místě, Justin Bieber s novinkou na 19. Užel, Emil Angel a Ultranaté na 18. bere 17. na 16. pozici Martin Garrix a Ed Sheeran, Lorin pak 15. Místo 14. je pádem týdne z 10. pro Dermota Kennedyho, Michael Schulte potom na 13. místě se loučí po 7 týdnech, další novinka úspěšná Luis Capaldi na místě 12. Šplh týdne, to je taky úspěch pro Miles Smithe, z 18. postoupil na 11., poskočil na 11. Místo 10. pak obsadili Alesso a Pendulum, Ariana Grande se loučí po 7 týdnech na místě 9. Somber 8., Emma Farnas 7., další loučení potom na místě 6. Antonín Herbeck a Brandon. Novinka, jedna z těch velmi úspěšných, potom na místě 5. Sarah C. a Martin Harich. Krištof a Dominika Ladža, to už je místo 4. David River místo 3. Anika Iris pak teď byla slyšet na místě 2. No a někdy se to stane, že novince se tak daří z toho předešlého týdne, že rovnou postoupí a skočí na vrchol, a to se přesně stalo dnes. Takže vy, co jste poslouchali před týdnem, víte, že to je úspěch kapely Post It, takže já tímto gratuluji kapele, ale samozřejmě neusnout na vavřínech je potřeba, to platí jak pro kapelu, tak pro její fanoušky a pro vás všechny, co hlasujete k nám do hitparády na Evropa2.cz. Hlasujte, aby ty výsledky za týden zase byly podle vašich představ a podle vašeho gusta. A já teda za týden sice u toho nebudu, ale za 14 dní to opět spolu s vámi velmi rád zkontroluji. Já už teď se na to moc těším. Mějte se nádherně, užívejte léto, ono to vypadá, že už je v koncích a vůbec to není pravda. Polovina srpna, si myslím, že je v podstatě ještě čtvrtina prázdnin před námi, ještě spousta se toho dá stihnout. Třeba i to hlasování k nám na Evropa2.cz, taky samozřejmě poslech Evropy 2. Mějte se prostě nádherně, super léto. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2. Umírám, celý se klepu.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.

0: prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

muzika. Lost Frequencies. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 8

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: co přijde.
1: Posloucháte.
2: Show.
1: Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
1: Já to chtěla říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástira, zástira, ty jsi ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
1: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
1: No.
0: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštěte tuto stanici, tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can find. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.

0: guess you moved on really easily.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Na Evropě 2 víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. Na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Kde to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.